0: Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Posloucháte Rádio Haná.

0: Máme tu pro vás další informace.
1: Ve věku 56 let zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek, jehož developerské firmy stojí mimo jiné za galerií Šantovka, rezidenční čtvrtí Šantovka Living nebo kancelářským Envelopa Office Center. Jeho úmrtí ve čtvrtek nad ránem oznámila na Facebooku manželka. Morávek měl na konci července vážnou nehodu ve Španělsku. Po převozu do olomoucké nemocnice měl podstoupit několik operací a dlouho byl v umělém spánku. Odborníci varují před skrytou hrozbou. V Česku totiž opět sílí tuberkulóza, a to včetně její vysoce odolné formy. Lékaři upozorňují na to, že do budoucna mohou chybět nejen speciální léky, ale i lůžka v nemocnicích. Pokud se chystáte do centra Prostějova, dejte si pozor na dopravní omezení. Na Husově náměstí, konkrétně u domu číslo 38, narazíte na částečnou uzavírku. Raději s touto komplikací při své cestě předem počítejte. Sport. V pátek to vypukne. O2 Arena po 13 letech zase uvidí Davis Cup. Ostře sledovaný duel kvalifikačního kola s tenisty USA. Odstartují od 15 hodin Jakub Menšík s Lernerem Týnem. Po nich se střetnou Jiří Lehečka s Benem Sheltonem, světovou čtyřkou.
2: Počasí. Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
3: Nejlepší hudební výběr.
4: Byly 3 hodiny.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Berani, konečně, je tady pátek a vy jste šťastní. Býci, vám žádné starosti nemůžou zkazit náladu. Blíženci, od své rodiny očekáváte hlavně pochopení. Raci, pokud možno svou energii věnujte všem stejně. Lvi, sklidíte uznání a navíc umíte se pochválit i sami. Pany, vždycky máte přehled o tom, co se kde děje. Váhy, celý den budete ve skvělé kondici. Štíři, když se vám něco nelíbí, tak si o tom promluvte. Střelci, žádný zádrhel není tak velký, aby se nevyřešil. Kozorozi, když to jenom trochu jde, dokážete najít kompromis. Vodnáři, všechno jde podle plánu. A co my ryby, i když nejsme úplně ve formě, navenek to dáme s lehkostí a s úsměvem.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
2: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Rádio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohaná.cz.
0: To je Rádio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Doufal jsem, že jsem jiný, že nikdy nezláká ma vôňa inej ženy. Bože, jaký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Nevím sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. My vás pravidelně zveme na nejzajímavější akce, zápasy, představení, výstavy i jarmarky. Čím teď v pátek a v sobotu ožije vlastivědné muzeum v Olomouci, to nám poví Martina Vysloužilová. Martino, dobrý den.
2: Dobrý den. Pátek večer bych ráda posluchače pozvala na večer hudby a tradic s mezinárodním programem. No a následující den potom navážeme tradičním řemeslným jarmarkem. Během pátečního večera vystoupí americký influencer a popularizátor historické lingvistiky Arum v doprovodu harcistky Lady Karas. A na programu bude také koncert polské kapely Sturz. Připomeneme si osobnost polského krále Jana III. Sobieského a závěr večera bude patřit olomoucké skupině Plameňáci, která předvede ohnivou show.
1: To je pátek, co sobota?
2: Nádvoří muzea zaplní tradiční řemesla, regionální výrobky, hanácký folklor a hudba. Představí se držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby i nositelé tradice lidových řemesel. Návštěvníci uvidí například krajkářství, košíkářství, pletení ze slámy, umělecké štukatérství, tkalcovství či řezbářství.
1: Poprosím rychlou odpověď, na co vy se osobně na řemeslném sobotním jarmarku nejvíc těšíte?
2: Já se těším na to, jak lidem ukážeme vlastně předávání řemesla mezi generacemi. Bude to vlastně jedno z témat toho jarmarku. Návštěvníci poznají rodiny, v níž mladší generaci navazuje na práci svých předků, například z kartáčnictví nebo uměleckém kovářství. No a doplníme také nabídku regionálními výrobky a současnou rukodělnou tvorbou, keramika, perníky, medové produkty, přírodní kosmetika, takže opravdu všechny zvu na řemeslný jarmark.
1: Zábava, tradice i zvyklosti v pátek a v sobotu v Olomouci přímo v centru města, v pátek večer hudba a tradice, v sobotu tradice, řemesla i folklor na nádvoří vlastivědného muzea v Olomouci. Říká Martina Vysloužilová z muzea. Marti, díky a ať se akce vydaří, ať vyjde počasí, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor končí a my tradičně pokračujeme za dalšími hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Víte, že hudba uvolňuje stres a napětí a ovlivňuje naši náladu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
0: Jsme online na radiohana.cz.

počasí. Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, konečně, je tady pátek a vy jste šťastní. Býci, vám žádné starosti nemůžou zkazit náladu. Blíženci, od své rodiny očekáváte hlavně pochopení. Hradci, pokud možno, svou energii věnujte všem stejně. Lvi, sklidíte uznání a navíc umíte se pochválit i sami. Pany, vždycky máte přehled o tom, co se kde děje. Váhy, celý den budete ve skvělé kondici. Štíři, když se vám něco nelíbí, tak si o tom promluvte. Střelci, žádný zádrhel není tak velký, aby se nevyřešil. Kozorozi, když to jenom trochu jde, dokážete najít kompromis. Vodnáři, všechno jde podle plánu. A co my ryby, i když nejsme úplně ve formě, navenek to dáme s lehkostí a s úsměvem.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
4: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
9: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: těstoviny
1: i sýry.
0: A hlavní výhra?
1: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostáváte k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
3: Rádio Hana. Baví nás bavit vás.

0: jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana, to je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme vám za to.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru TMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
0: Rádio Hana.
1: Ráno je

0: Je nám potěšením mile vás budit v pátek ráno. Posloucháte Rádio Hana a dobrý den, je 5.57.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Za 6. hodinou se na vás těší One Republic. 80. Kamufláž. Vzpomeneme si na Miraje a Evu Farnou.
2: Proč píšu ti básně, proč pořád to zkouším?
0: A teď zkoušíme nabídnout další zprávy. Je 5.57.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
4: Bude 6 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Máme tu pro vás další informace. Ve věku 56 let zemřel olomoucký podnikatel Richard Morávek, jehož developerské firmy stojí mimo jiné za galerií Šantovka, rezidenční čtvrtí Šantovka Living nebo kancelářským Envelopa Office Center. Jeho úmrtí ve čtvrtek nad ránem oznámila na Facebooku manželka. Morávek měl na konci července vážnou nehodu ve Španělsku. Po převozu do olomoucké nemocnice měl podstoupit několik operací a dlouho byl v umělém spánku. Odborníci varují před skrytou hrozbou. V Česku totiž opět sílí tuberkulóza, a to včetně její vysoce odolné formy. Lékaři upozorňují na to, že do budoucna mohou chybět nejen speciální léky, ale i lůžka v nemocnicích. Pokud se chystáte do centra Prostějova, dejte si pozor na dopravní omezení. Na Husově náměstí, konkrétně u domu číslo 38, narazíte na částečnou uzavírku. Raději s touto komplikací při své cestě předem počítejte.
4: Sport.
6: V pátek to vypukne. O2 Arena po 13 letech zase uvidí Davis Cup. Ostře sledovaný duel kvalifikačního kola s tenisty USA. Odstartují od 15 hodin Jakub Menšík s Lernerem Týnem. Po nich se střetnou Jiří Lehečka s Benem Sheltonem, světovou čtyřkou.
4: Počasí.
7: Pojďme se podívat na předpověď meteorologů pro náš region na pátek. Nejvyšší teploty ve stínu v závěru pracovního týdne 18 až 23 stupňů Celsia a objevit se mohou lokálně i dešťové přehánky. Provázet nás bude většinou polojasná obloha, místy oblačno, no a víkend nabídne podobnou teplotu s tím, že v neděli budou dešťové přehánky četnější.
8: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
9: Dobrou zprávu neseme z Olomouce. Uzavírka ulice Klimeckého je u konce a už jsou tu nové plynové přípojky. Pozor si ale musíme dát v Litovli na dvě největší stavební akce. Stavba nového chodníku na Olomoucké ulici a oprava Svatojánského mostu. Počítejte tady s omezením.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
10: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
4: Nejlepší hudební výběr.

máme tady pátek 18. září, ať dnešek patří vám a řadí se do kategorie těch nejlepších dnů tohoto týdne přeje celý tým Radia Hana. 6 hodin, 6 minut. V této hodině uslyšíme, díky čemu bude dnes a zítra živo v centru Olomouce během dnešního rána. Těšíme se na to, rozdáváme vstupenky

0: Howling at the Moon na měsíc s námi VS zpěvák Milou ve vysílání Rádia Hana. Každé ráno vypínáme starosti, zapínáme rádio, těšíme se na den plný hitů. Hlavní roli u nás hrajete vy, pro vás vybíráme další hudební doprovod, těší se Bryan Adams, Elton John, Dua Lipa. V počasí před půl sedmou potvrdíme, že dneska bude většinou pod mrakem, teploty kolem 21 stupňů Celsia a v 6 hodin 13 minut připíjíme k svátku dnešním oslavencům i našim prvním láskám.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 18. září, schválně, pamatujete si ještě na svoji první lásku? Možná byla ve školní lavici, možná na letním táboře, a nebo sedí právě teď vedle vás. Dnes je Národní den první lásky. O lásce často a rád zpívá dnešní oslavenec Jakub Smolík a slaví i bývalý americký profesionální cyklista Lance Armstrong. A zdravíme také do moravských fast foodů. Dnes je Národní den cheeseburgeru. A na poctivého číze dnes klidně pozveme každého Krištofa. Slaví svátek, a protože svatý Krištof je patronem řidičů, cestovatelů, poutníků, letců i námořníků, tak jsme to logicky zakomponovali i do naší sváteční hymny.
2: Kdo má dnes svátek?
3: Krištof.
2: Tak kdo dneska řídí?
3: No, Krištof.
2: A proč?

0: Radio Haná kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Haná. Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Radio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Radio Haná. Vaše věrné rádio.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
3: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
4: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
5: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
4: A navíc?
5: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
8: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
7: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
9: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
7: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
10: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
11: Co třeba na delfíny?
10: Do zoo?
11: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
11: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
12: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
13: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
15: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 4. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
17: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
18: Pro doma.
19: Rádio Haná.
20: Nejlepší hudební výběr.
19: Nejlepší hudební výběr.

0: Zase v uniformě, v monterkách, v lékařském plášti, ve služebném saku nebo klasicky v civilu, je nám jedno, co máte v pátek ráno na sobě. Vám sluší všechno stejně jako hity Rádia Haná. Blíží se k nám Tears for Fears, také Krištof. Po půl sedmé s naším ranním hostem zjistíme, proč bude dnes a zítra živo v centru Olomouce u Vlastivědného muzea. A teď v 6.26 nám novinky dodává naše Metal Centrum Rádia Haná. Pátek 18. září nám na Olomoucku, na Moravsko-Berounsku, taky na Kroměřížsku a Boskovicku začíná teplotami kolem 10 stupňů Celsia, přes den oblačno anebo zataženo, většinou bez deště, a teploty 19 až 22.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, ze Zlína, také zde jedničky u Kroměříže. Ranní policejní hlídky v Olomouci na Chvalkovické za penzionem, také ve Zlíně na Březnické za sportovní halou. A na ranních cestách místy pozor na mlhy. Hlásíte je například na D1 u Kroměříže, u Černé hory, také na D55 u Otrokovic, nebo na hlavním tahu mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Klidná jízda i nízká spotřeba. Ranní doprava, co půl hodiny potřeba.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Dobré ráno, Nahané. Dobré.

0: Zdravíme z Vitavy, Boskovice, Blansko, Přerov, Prostějov, 6 hodin 34 minuty. Tohle jsou Kryštof v srdce být. Pokud vám stejně jako nám srdce bije pro olomouckou Sigmu a rádi by se dostali na vyprodaný nedělní zápas proti pražské Spartě. Už bylo slíbeno, že dneska budeme rozdávat poslední vstupinky, ano, jak se k ním dostat, poradíme za chvilku. A teď 5 minut po 6:30 zdravíme na linku našeho ranního hosta.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. My vás pravidelně zveme na nejzajímavější akce, zápasy, představení, výstavy i jarmarky. Čím teď v pátek a v sobotu ožije vlastivědné muzeum v Olomouci, to nám poví Martina Vysloužilová. Martino, dobrý den.
2: Dobrý den. Pátek večer bych ráda posluchače pozvala na večer hudby a tradic s mezinárodním programem. No a následující den potom navážeme tradičním řemeslným jarmarkem. Během pátečního večera vystoupí americký influencer a popularizátor historické lingvistiky Arum v doprovodu harcistky Lady Karas. A na programu bude také koncert polské kapely Sturz. Připomeneme si osobnost polského krále Jana III. Sobieského a závěr večera bude patřit olomoucké skupině Plameňáci, která předvede ohnivou show.
0: To je pátek, co sobota?
2: Nádvoří muzea zaplní tradiční řemesla, regionální výrobky, hanácký folklor a hudba. Představí se držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby i nositelé tradice lidových řemesel. Návštěvníci uvidí například krajkářství, košíkářství, pletení ze slámy, umělecké štukatérství, tkalcovství či řezbářství.
0: Poprosím rychlou odpověď, na co vy se osobně na řemeslném sobotním jarmarku nejvíc těšíte?
2: Já se těším na to, jak lidem ukážeme vlastně předávání řemesla mezi generacemi. Bude to vlastně jedno z témat toho jarmarku. Návštěvníci poznají rodiny, v níž mladší generaci navazuje na práci svých předků, například z kartáčnictví nebo uměleckém kovářství. No a doplníme také nabídku regionálními výrobky a současnou rukodělnou tvorbou, keramika, perníky, medové produkty, přírodní kosmetika, takže opravdu všechny zvu na řemeslný jarmark.
0: Zábava, tradice i zvyklosti v pátek a v sobotu v Olomouci přímo v centru města, v pátek večer hudba a tradice, v sobotu tradice, řemesla i folklor na nádvoří vlastivědného muzea v Olomouci. Říká Martina Vysloužilová z muzea. Marti, díky a ať se akce vydaří, ať vyjde počasí, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Reklamní rozhovor končí a my tradičně pokračujeme za dalšími hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Padá hvězda. Něco si přeji?
4: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
5: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
4: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
6: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
4: Nášnet.org.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
9: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
14: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lídlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
3: 30 rokov na scéně Moment O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
11: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
12: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
13: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
0: Radio Hana.
14: Nejlepší hudební výběr.

Slunce v utajení, mrak je dneska pravděpodobně v plném nasazení. To se dá v pátek 18. září konstatovat o počasí na Moravě. Dobré ráno, dnes oblačno anebo zataženo. Teplotní maxima do 22 stupňů Celsia. Máme 6:45 a maximální výkon v neděli odpoledne na Andrově stadionu předvedou fotbalisté Sigmy Olomouc. Čeká je ostře sledované vele důležité vyhecované utkání proti pražské Spartě. Atmosféra bude ohromující a po vstupenkách se doslova jenom zaprášilo. Na pokladnách visí nekompromisní cedule s nápisem vyprodáno, ale ještě, že máte své rádio Haná. My dneska rozdáme poslední vstupenky. Jakmile dneska ráno uslyšíte tuhle fotbalovou hymnu od ztraceného ráje, tak rychle napište do komentářů na Facebooku Radia Haná k našemu sigmánskému příspěvku. A první tři komentáře, první tři fanoušci vyhrají každý po dvou vstupenkách. Ano, dostaneme vás na vyprodaný zápas roku Sigma versus Sparta neděle od 15 hodin, slyšeli jste správně. Takže pokud nás ještě nesledujete na Facebooku Radia Haná, dneska je nejvyšší čas to napravit. Hezké ráno.

0: Závěrečný song této hodiny mezi 6 a 7 v pátek ráno na vlnách Rádia Haná patří Madoně. Zbožňujeme její Like a Prayer, tohle je naše grevní skupina. Dostalo se k nám srovnání, jak myslí muži versus jak myslí ženy. No, možná dostaneme čočku po 7 hodině, ale musíme to poslat dál. Těšíme se na to.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Stejně jako na hit za hitem Eurythmics. Vaše páteční ráno, vaše hity, Bastille. Optimistka. A teď Tomáš Gottwald, ta nové zprávy s ním je 6.55.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 7 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Začínají zprávy. Je pátek 18. září. Olomoučanům známá socha Hanačky, která stojí vysoko na paláci na Dolním náměstí v Olomouci, praská. Hrozí její odlomení. Vlastník budovy okolí zabezpečil a chystá její opravu. Chce to stihnout do zimy, píše o tom Deník.
4: Šumperk aktuálně.
5: Významné události fotbalové historie zachycené fotografy ČTK. Unikátní fotovýstavu Fotbalové okamžiky si nyní můžeme prohlédnout v centru Šumperka. Na hlavní třídě představuje až více než 130 let staré i novější snímky. Řidiči pohonné hmoty jsou po týdnu v Olomouckém kraji opět dražší, ale růst jejich cen zpomalil. Litr benzínu Natural 95 tu nyní stojí v průměru 44 korun 40 haléřů. Předtím byl o pětník dražší a o necelý padesátník v Olomouci zdražila nafta na průměrných 48,40 za litr. Uklízíme svět. Ode dneška do neděle trvá podzimní vlna kampaně Ukliďme svět. Do čištění přírody a městských parků se v celé České republice zapojí přes 12 000 dobrovolníků na 200 úklidových akcích. Informují o tom ochránci přírody.
3: Sport.
5: Jdeme na fotbalovou Evropskou ligu. Viktoria Plzeň v prvním kole hlavní fáze soutěže utrpěla doma porážku 0-3 od belgického Unionu Saint-Gilloise a prohloubila svou výsledkovou krizi. Český klub vyhrál jen jedno z posledních 5 soutěžních utkání.
3: Počasí.
0: Máte rádi film 50 odstínů šedi? Dnes ho v moravském podání uvidíme na obloze v podobě šedých mraků. Víme, jak bude. Z rána místy mlhy, během dne oblačno anebo zataženo. Většinou bez deště a teploty 19 až 22. A co víkend? Víkendové teploty po oba dny 21 až 24. Sobota polojasná, neděle z rána polojasná, odpoledne oblačno nebo zataženo.
6: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
3: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, ze Zlína a také z D1 u Kroměříže. Ranní policejní hlídky v Olomouci na Chvalkovické za penzionem, také ve Zlíně na Březnické za sportovní halou a na ranních cestách místy pozor na mlhy. Hlásíte je například na D1 u Kroměříže, u Černé hory, také na D55 u Otrokovic nebo na hlavním tahu mezi Svitavami a Moravskou Třebovou. Klidná jízda i nízká spotřeba. Ranní doprava, co půl hodiny potřeba.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Lepší hudební výběr.

Novinka našeho vysílání, našeho playlistu Bastille, Save My Soul. 7 hodin, 6 minut, Hity Rádia Hana vás v pátek ráno probudí lépe než dvojité preso. Začínáme spolu nový den, k svátku hrajeme Krištofům, jinak o víkendu budou slavit Zity a Olegové. V této hodině půjdeme po stopách horoskopů, zakousneme se do cheeseburgerů, možná rozdáme vstupenky na vyprodaný nedělní šláger fotbalové ligy. Máme poslední volňásky na zápas Sigmy se Spartou, více na našem Facebooku. A teď 6 minut po 7 hodině, takové rychlé zamyšlení. My tahle zamyšlení milujeme, přiznáme se, musíme je poslat dál, ačkoliv za ně možná dostaneme čočku, ale jdeme do toho. Dostalo se k nám srovnání, přátelé. Srovnání toho, jak myslí muži versus jak myslí ženy. Muž myslí na A, řekne A a chce A. Zatímco žena myslí na A, řekne B, chce C, doufá v D, ale uvažuje i nad E a F. A není důležité, jestli dostala A, B, C, D, E a nebo F, protože v tu chvíli chce G. Ale při takovém přístupu dostane akorát tak velké H.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Miroslavou Ferancovou o životě, o energii a síle pokračovat dál i o maličkostech, které dělají hezké dny. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Hana.

0: Nemusíme být největší, nejbohatší, mít studio v Praze a vysílat po celém Česku. My potom ani netoužíme. Důležité pro nás je, že jsme tady s vámi na Moravě doma. Milujeme Hanou, dýcháme stejný vzduch. Haná patří na Moravu také v pátek ráno 18. září. Ovlivňujeme spolu moravskou dopravu. Na silnicích místy bacha na mlhy, aktuální dopravní info ještě před půl osmou. Za chvilku na Hané také Taylor Swift nebo Smash Mouth, hitovka ze Shreka, All Star z 90. let. A teď v 7 hodin 16 minut na Rádiu Hana vezeme horoskopy.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, konečně, je tady pátek a vy jste šťastní. Býci, vám žádné starosti nemůžou zkazit náladu. Blíženci, od své rodiny očekáváte hlavně pochopení. Praci, pokud možno, svou energii věnujte všem stejně. Lvi, sklidíte uznání a navíc umíte se pochválit i sami. Pany, vždycky máte přehled o tom, co se kde děje. Váhy, celý den budete ve skvělé kondici. Štíři, když se vám něco nelíbí, tak si o tom promluvte. Střelci, žádný zádrhel není tak velký, aby se nevyřešil. Kozorozi, když to jenom trochu jde, dokážete najít kompromis. Vodnáři, všechno jde podle plánu. A co my ryby, i když nejsme úplně ve formě, navenek to dáme s lehkostí a s úsměvem.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
1: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
6: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
1: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
6: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
7: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
8: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
9: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
10: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
13: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
9: soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Datart uvádí Dny Marian.
15: Dny Marian, jo.
14: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
19: To nejlepší pro ty nejlepší.
20: Rádio Hana
19: a ranní

0: A Kelly Taylor Swift je páteční ráno na vlnách Rádia Hana, obloženo megahity vašeho srdce, vaše uši jsou v naprosté hudební bavlnce i právě teď v 7 hodin a 28 minut. Hudební frontě Rádia Hana se za námi pomalu posouvají Michael Jackson, také vítězové radiotalentu tohoto roku, jinými slovami. Dáme si jejich novinku, Město nespí už za chvilku. Po půl osmé oslavíme dnešní Národní den cheeseburgerů, představíme cheeseburgového krále a předtím aktuální data z naší meteocentrály pro vás, víme jak bude. Pátek 18. září doprovází na Olomoucku, Prostějovsku, také v Rýmařově ranní teploty teď kolem 10 stupňů, přes den oblačno anebo zataženo a 19 až 22 stupňů.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, připomínáme v centru Olomouce street artový festival na náměstí Republiky. Naproti muzeu je proto uzavřené parkoviště. Leckde pozor na mlhy, nespoléhejme pouze na denní svícení a připomínáme v hustém městském provozu mlhovky nezapínáme, abychom nevypalovali oči řidičům a řidičkám jedoucím hned za námi. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Přejeme.

0: Že jste tuhle písničku nikdy v životě neslyšeli, je to naprosto v pořádku. Patří na Rádio Hana, samozřejmě se patří. A říkáte si proč? Protože tohle jsou vítězové letošní talentové soutěže Rádia Hana, našeho radiotalentu. V neděli naši hudební anketu ovládli těhle sympatiáci, kapela Jinými slovami. A tohle je jejich novinka v našem éteru. Jmenuje se Město nespí, nebo Město spí. No, vyberte si 7 hodin a 36 minut. Ano, správná odpověď je nakonec, že město opravdu spí, tak se jmenovala tahle písnička. Naopak naše moravská města, ta se probouzí. Je tady páteční ráno. Do práce, do auta i na cestu do školy zahrajeme už za chvilku Anastasiu. Dáme si i 80. léta She Drives Me Crazy. A předtím, jak jsme slíbili, slavíme dnešní speciálně a velmi extrémně chutný den. Zajímá vás víc?
1: Rádio Hana. Životní styl.
0: Máte rádi cheeseburgery? Tento týden připomínáme jejich americký národní den. Připadá na pátek 18. září a možná nevíte, že za jejich vynálezce bývá označován teprve 16-letý Lionel Sternberger. Ve 20. letech minulého století malý Lionel pracoval v restauraci svého otce v Kalifornii a údajně jako první položil plátek sýra na hamburger. Alespoň se to říká, že údajně takhle vznikly cheeseburgery. A teď hádanka, kolik vážil rekordní cheeseburger? Tipněte si. V Minnesotě v roce 2012 připravili obra těžkého přes 913 kilo a jenom sýra v něm bylo více než 18 kilogramů. Teď už víme, že první cheeseburger možná vymyslel 16-letý teenager a ten nejrekordnější, nejtěžší cheese vážil skoro tunu. To je naprosto zásadní informace, až budeme příště s přáteli ve fast foodu. Dáte si dobrou chuť.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek ráno.
2: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
3: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
4: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
5: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle. Milovníci kyselých okurek pozor. Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně.
6: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
8: Léto ještě nekončí. Ve vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
1: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru TMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
2: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
3: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná dá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
4: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
5: Radio Haná. Ráno je top.

0: Další pecka do vašich uší pátečního rána Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. 3 minuty po 3/4 na 8, pátek 18. září. A když tak patří vám a řadí se do kategorie těch nejlepších dnů tohoto týdne, přeje celý tým Rádia Hana. Blíží se 8. hodina, po 8. uslyšíme, díky čemu bude dneska a zítra živo v centru Olomouce. Rozdáme poslední vstupenky na šláger fotbalového kola, vyprodaný nedělní zápas s Sigmy proti pražské Spartě na Andrově stadionu. A k svátku budeme samozřejmě chorálově po 8. hodině zpívat všem Krištofům. A ze všeho nejdřív jsou před námi nové zprávy Rádia Hana před 8. hodinou. Slyšeli jste o zásadních a důležitých změnách, které nás čekají v moravských lékárnách, tak je o tom už za chvilku. Dobré ráno.
1: Rádio Hana.
2: Víme, co se děje tady a dřív než ostatní. Zprávy Rádia Hana vždy 5

0: Děkujeme, že se při páteční snídaně vybíráte právě nás. Dobré ráno, posloucháte Radio Hana. Během zamlženého pátečního rána se k nám do vysílání našli cestu také Modern Talking, jejich Cher Shirley. Vracíme zpátky 80. Nenom dneska ráno, ale samozřejmě i každý večer speciálně na Radio Hana. 80 v 8 hodin a celá 80.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: The first time, hudební novinka našeho éteru po 8. Z řeči skočí Pointer Sisters, čem? Když už jsme přežili ten celý pracovní týden, tak jeho závěr v žádném případě nebudeme vzdávat. I uskupení Gump už po 8 hodině na vlnách Rádia Hana. Dobré ráno, úspěšný den, vysíláme zprávy dřív než ostatní v 7.55.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
3: Bude 8 hodin.
4: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Máme tu pro vás připravené další zprávy. Je pátek 18. září. V Olomouci umíme třídit elektroodpad. Město zvítězilo v krajské soutěži o keramické sluchátko v třídění elektroodpadu. Obyvatelé Olomouce loni vytřídili přes 4 kg vysloužilých elektrospotřebičů na osobu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Vyhlížíme příští ročník Přerovského festivalu Velká Morava. Pořadatel oznámil, že čtvrtý ročník bude 10. července a na louce u parku Michalov uvidíme 7 kapel. Zahrají například Činasky, Čechomor či jiné kafe. Ceny vstupu zůstanou stejné jako letos. Největší změna zákonů o lécích za posledních 20 let, ta čeká Evropskou unii. Reforma lékové legislativy má přinést výrazné zrychlení vstupu nových léků na trh a zkrátit schvalovací procesy léků pro výrobce. Nová pravidla rovněž počítají s postupným rušením papírových příbalových letáků u vybraných léčiv. Nahradit je mají plně digitální verze přístupné přes QR kódy na obalech. Píší o tom Novinky.cz.
3: Sport.
5: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly.
3: Počasí.
0: Moravská obloha dnes bude většinou přepnutá do šedého, zamračeného režimu. Více právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty 19 až 22, oblačno anebo zataženo, pršet nemá. A co víkend? Sobota polojasná, neděle z rána polojasná, odpoledne oblačná anebo zatažená. Víkendové teploty jak v sobotu, tak v neděli 21 až 24.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí, tady připomínáme v centru Olomouce street artový festival na náměstí Republiky. Naproti muzeu je proto uzavřené parkoviště. Leckde pozor na mlhy, nespoléhejme pouze na denní svícení a připomínáme, v hustém městském provozu mlhovky nezapínáme, abychom nevypalovali oči řidičům a řidičkám jedoucím hned za námi. Šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
3: Nejlepší hudební výběr.

do vašich pátečních ranních životů na vlnách rádia Hana Simply Red. Před námi také Madcon, jejich Begin, 8 hodin 6 minut. Slunce v utajení a mraky v plném nasazení. To se dá v pátek 18. září konstatovat o tom našem počasí na Moravě dneska. Má být oblačno anebo zataženo, z rána tedy mlhy, to vidíme sami za okny, teplotní maxima do 22 stupňů Celsia. Maximální výkon v neděli odpoledne na Andrově stadionu před vedou fotbalisté Sigma Olomouc. Co bude? Čeká je ostře sledované, vele důležité vyhecované utkání proti pražské Spartě. Budeme u toho s našimi kolegy. Atmosféra na Andráku bude ohromující a po vstupenkách se jenom zaprášilo. Bude plno, bude vyprodáno. Ano, na pokladnách visí nekompromisní cedule na Andráku s nápisem vyprodáno, ale ještě, že máte své Radio Haná. Protože my právě teď rozdáme poslední vstupenky. No a princip je od rána velmi jednoduchý, říkáme, jakmile vám pustíme ve vysílání tuhle fotbalovou hymnu od Ztraceného ráje. Tak rychle máte za úkol napsat do komentářů na Facebooku Rádia Haná, do toho úplně příspěvku, který je nejvíc nahoře, příspěvku o olomoucké Sigmě, a první tři fanoušci, kteří to zvládnou, tak vyhrají každý po dvou vstupenkách. Ano, my vás dostaneme na vyprodaný zápas roku Sigma versus Sparta neděle od 15 hodin. Pokud nás ještě nesledujete na Fejzu, tak právě teď je nejvyšší čas to napravit. Takže rychle na Facebook a Rádio Haná právě teď a napište do komentářů pod ten vrchní příspěvek. Zápas roku je vyprodaný, ale Rádio Haná vás zase na stadion. Napište tam, jdu na Sigmu.

0: Každé ráno vypínáme starosti, zapínáme rádio, těšíme se na den plný hitů. Hlavní roli u nás hrajete samozřejmě vy. Pro vás vybereme další hudební doprovod. Za chvilku na vlnách rádia Hana Alex Warren, také Pointer Sisters. V počasí na vlnách rádia Hana před půl devátou potvrdíme, že dneska bude většinou pod mrakem. Teploty kolem nějakých 21 stupňů. A předtím, přesně ve čtvrt na devět, připíme k svátku dnešním oslavencům a vzpomínáme také na naše první lásky.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 18. září, schválně, pamatujete si ještě na svoji první lásku? Možná byla ve školní lavici, možná na letním táboře, anebo sedí právě teď vedle vás. Dnes je Národní den první lásky. O lásce často a rád zpívá dnešní oslavenec Jakub Smolík a slaví i bývalý americký profesionální cyklista Lance Armstrong. A zdravíme také do moravských fast foodů. Dnes je Národní den cheeseburgeru. A na poctivého číze dnes klidně pozveme každého Krištofa. Slaví svátek, a protože svatý Krištof je patronem řidičů, cestovatelů, poutníků, letců i námořníků, tak jsme to logicky zakomponovali i do naší sváteční hymny.
2: Kdo má dnes svátek?
3: Krištof.
2: Tak kdo dneska řídí?
3: No, Krištof.
2: A proč?

Radio Haná kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Haná.

0: WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
1: Za stovku do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
18: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Zase se v uniformě v monterkách, v lékařském plášti, ve slušivém saku nebo klasicky v civilu. Je nám úplně jedno, co máte v pátek ráno na sobě. Vám sluší všechno, stejně jako hity od Rádia Hana. My jsme dneska zhruba před nějakými 20 minutami rozdávali vstupenky na vyprodaný nedělní zápas Sigmy proti Spartě. Princip byl jednoduchý, vychytat si v našem vysílání hymnu Sigmy. To byla tahletá. Potom rychle napsat na Facebook Rádia Hana do komentářů. Po dvou stupenkách vyhráli první tři komentující. A mezi nimi i Lucie z Moravského Berouna. Strhla se velká mela. Lucie, ahoj.
1: Já děkuju a jsem ráda, že se mi vyhrala já, protože brácha dá příspěvek hned po mně. Má smůlu.
0: Tak kdo ví, co Lucie bráchu vezme. Taky Lucie vyhrála před několika málo okamžiky vstupenky na vyprodaný nedělní zápas Sigmy proti Spartě. Výherce z Facebooku samozřejmě kontaktujeme. Moc se na vás těšíme. Poslouchejte dál. 8.28. Po půl deváté s naším ranním hostem zjistíme, proč dneska a zítra bude živo v centru Olomouce u Vlastivědného muzea. A teď doplňujeme další novinky z našeho meteocentra. Víme, jak je, jak bude. Pátek 18. září nám na Olomoucku, taky na Holešovsku nebo na Vyškovsku začíná zamlženě. Teploty kolem 10-11 stupňů. Přes den oblačno anebo zataženo, většinou bez deště. A denní teplotní maxima 19 až 22. Dobré ráno i za volanty. Doprava. Blesková doprava z Olomoucka, také z Prostějovska pro vás právě teď. V mlze husté tak, že by se dala krájet, leží naše milovaná Morava. Připomínáme, mlhovky nepoužíváme ve městě v hustém provozu, abychom nevypalovali oči řidičům za námi. A samozřejmě v mlze nespoléháme pouze na denní svícení. Při snížené viditelnosti musíme svítit jak vpředu, tak i vzadu. Bacha na nehodu dvou osobáků mezi Olomoucí a Šternberkem za Dolany. Další bouračka je na 26. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc u Prostějova. Opatrně projedeme. Klidná jízda i nízká spotřeba. Ranní doprava co půl hodiny potřeba.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Tady je Rádio Hana.

0: Vysíláme pro vás nejlepší hudební výběr v pátek ráno a tak to je. Hanáci a Moraváci drží spolu. Ve studiu tady u nás s kolegy perfektní nálada, snažíme se vám ji přenášet do vašich uší. K nám se dostalo porovnání, jak myslí muži versus jak myslí ženy. Asi za to dostaneme pěknou čočku, ale jo, to se budeme muset podělit. Je to fantastická myšlenka, možná se v ní poznáte. Více po 8:45. No a teď 8:30. Myslíme na víkendovou zábavu v Olomouci. Co se dneska chystá a taky zítra?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Začíná další reklamní rozhovor. My vás pravidelně zveme na nejzajímavější akce, zápasy, představení, výstavy i jarmarky. Čím teď v pátek a v sobotu ožije vlastivědné muzeum v Olomouci, to nám poví Martina Vysloužilová. Martino, dobrý den.
2: Dobrý den. Pátek večer bych ráda posluchače pozvala na večer hudby a tradic s mezinárodním programem. No a následující den potom navážeme tradičním řemeslným jarmarkem. Během pátečního večera vystoupí americký influencer a popularizátor historické lingvistiky Arum v doprovodu harcistky Elady Raskové a na programu bude také koncert polské kapely Sturz. Připomeneme si osobnost polského krále Jana III. Sobieského a závěr večera bude patřit olomoucké skupině Plameňáci, která předvede ohnivou show.
0: To je pátek, co sobota?
2: Nádvoří muzea zaplní tradiční řemesla, regionální výrobky, hanácký folklor a hudba. Představí se držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby i nositelé tradice lidových řemesel. Návštěvníci uvidí například krajkářství, košíkářství, pletení ze slámy, umělecké štukatérství, tkalcovství či řezbářství.
0: Poprosím rychlou odpověď, na co vy se osobně na řemeslném sobotním jarmarku nejvíc těšíte?
2: Já se těším na to, jak lidem ukážeme vlastně předávání řemesla mezi generacemi. Bude to vlastně jedno z témat toho jarmarku. Návštěvníci poznají rodiny, v níž mladší generaci navazuje na práci svých předků, například z kartáčnictví nebo uměleckém kovářství. No a doplníme také nabídku regionálními výrobky a současnou rukodělnou tvorbou, keramika, perníky, medové produkty, přírodní kosmetika, takže opravdu všechny zvu na řemeslný jarmark.
0: Zábava, tradice i zvyklosti v pátek a v sobotu v Olomouci, přímo v centru města, v pátek večer hudba a tradice, v sobotu tradice, řemesla i folklor na nádvoří vlastivědného muzea v Olomouci. Říká Martina Vysloužilová z muzea. Marti, díky a akce vydaří, ať vyjde počasí, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Reklamní rozhovor končí a my tradičně pokračujeme za dalšími hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
6: Luskni.cz
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš. Luskni.cz
7: V Mžiku doručíme.
8: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: www.podlahypoker.cz Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
12: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 4. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
13: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
16: Ahoj, tady Giorgio.
17: My name is Giovanni Giorgio.
16: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
18: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
19: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
18: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
20: Datart uvádí Dny Merien.
21: Dny Merien, jo.
20: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
21: No to je sen.
20: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Radio Hana.
22: Nejlepší hudební výběr.

Hity Rádia hraná vás v pátek ráno nakopnou a probudí lépe než dvojité preso. Začínáme spolu nový den, zdravíme, 8 hodin a 49 minut. K svátku hrajeme Krištofům, za chvilku aktuální zprávy, počasí, doprava. Potom naprosto úžasná procházka paměti, naše vzpomínková show, tentokrát z mega hity milénia. Poslouchejte dál. A 4 minuty, po 8:45, tady máme rychlé zamyšlení. My tyhle ty myšlenky, kdy se škádlí muži a ženy, milujeme a tenhle ten text musíme poslat dál, i když možná dostaneme čočku. Dámy, my vás samozřejmě milujeme. Já třeba vím, že si doma vyslechnu, co to za v tom rádu bylo dneska ráno a asi budu bez večeře, možná budu spát po býváku, ale já prostě musím. Dostalo se k nám srovnání, jak myslí muži versus jak myslí ženy. Takže muž myslí na A, řekne A a chce A. Zatímco žena myslí na A, řekne B, chce C, doufá, že bude mít D, ale uvažuje i nad E a F. Není důležité, jestli žena dostala A, B, C, D, E a nebo F, protože v tu chvíli chce G. Ale při takovém přístupu dostane akorát tak velké H. Není to pravda? Dobré ráno, Zala Rasen, jsme Radio Hana.

0: Mezi rádi nemusíme být největší, nejbohatší, mít studio někde v Praze a vysílat po celém Česku. Upřímně, my potom vůbec netoužíme. Důležité pro nás je, že jsme tady s vámi na Moravě doma, že milujeme Hanou, že dýcháme stejný vzduch. Hana patří na Moravu také v pátek ráno, 18. září. My jsme dnes spolu mezi 6. a 9. hodinou volali do vlastivědného muzea v Olomouci. Porovnávali jsme myšlení mužů a žen, soutěžili o vstupenky na vyprodaný nedělní zápas Sigmy se Spartou. Vyhrála třeba také posluchačka Lucie na našem Facebooku, která byla mezi třemi nejrychlejšími, co okomentovali náš fotbalový příspěvek.
1: Já děkuju a jsem ráda, že jsem je vyhrála já, protože brácha dal příspěvek hned po mně. Má smůlu.
0: Dobře, máme rádi tyhle rodinné vztahy a také jsme spolu dneska složili sváteční hymnu všem Krištofům. Dnešní ráno a hlavně díky vám bylo parádní a po 9. hodině
2: hit za hitem, hit za hitem. Like the
0: way you pokračujeme v naší hudební páteční krasojízdě, bude procházka pamětí mega hity milénia, už to sami slyšíte, bude to jízda Butter Records, Daniel London.
3: Hledají z protivníka, stavíme barikády.
0: Ale samozřejmě i trochu té romantiky, co? Kelly Clarkson to zajistí. A teď vysíláme nové zprávy, jak máte přehled. Je 8.56. Přejeme úspěšný pátek.
4: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
5: Bude 9 hodin.
6: Hezké dopoledne.
5: Zprávy Rádia Hana.
7: Posloucháte zprávy. Hasiči v centru Olomouce, ale nehoří, ukážou, co umí. V srdci města nyní od 9 hodin začíná den krajských profesionálních i dobrovolných hasičů. Na Horním náměstí nás čeká do odpoledních hodin program, který vyvrcholí průvodem a mší v Olomouckém domu.
5: Místní rádio, místní zprávy.
7: Plynulejší bude do budoucna doprava v Kroměříži u Kauflandu. Radnice připravuje v obvodové ulici vznik okružní křižovatky. Má zvýšit i bezpečnost v místě a mohla by být hotová za 2 roky.
8: Tak výstavba kruhového objezdu by měla umožnit jednodušší dopravu do trávníků a trávnických zahrádek. Taky bychom měli vyřešit ten problém s přechody v dané lokalitě, které jako absentují a tím pádem to vytváří jakési nebezpečné situace. V současné době máme studii. Máme také domluveno s majiteli pozemků odkup potřebných pozemků, protože ta křižovatka se mírně rozšíří.
7: Říká místostarosta Kroměříže Jan Hebnar. Zlepší se nám parkování v Hranicích na Zborovské ulici. Město se pustilo do opravy parkoviště Sparta za skoro 7 milionů korun. Nová plocha se vsakovacím povrchem nabídne 64 míst. Hotovo má být do konce listopadu. Modernizaci svého dětského oddělení dokončila městská knihovna v Blansku. Děti tu nově mají zóny rozdělené podle věku, moderní nábytek a pohodlnější prostředí. Otevřelo se v těchto dnech.
5: Sport.
7: Čeští tenisté zahájí v pražské O2 aréně duel druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům. První mač odehraje Jakub Menšík od 15 hodin s Američanem Tienem. Po něm hraje Jiří Lehečka se světovou čtyřkou Benem Sheltonem.
5: Rádio Hana. S námi máte přehled
6: i v pátek.
5: Počasí.
0: Máte rádi film 50 odstínů šedi? Dnes ho v moravském podání uvidíme na obloze v podobě šedých mraků. Víme, jak bude. Z rána místy mlhy, během dne oblačno anebo zataženo. Většinou bez deště a teploty 19 až 22. A co víkend? Víkendové teploty po oba dny 21 až 24. Sobota polojasná, neděle z rána polojasná, odpoledne oblačno nebo zataženo.
9: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
5: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Prostějovska pro vás právě teď. V mlze husté tak, že by se dala krájet, leží naše milovaná Morava. Připomínáme, mlhovky nepoužíváme ve městě v hustém provozu, abychom nevypalovali oči řidičům za námi. A samozřejmě v mlze nespoléháme pouze na denní svícení. Při snížené viditelnosti musíme svítit jak vpředu, tak i vzadu. Bacha na nehodu dvou osobáků mezi Olomoucí a Štrnberkem za Dolany. Další bouračka je na 26. kilometru dálnice Zvyškova na Olomouc u Prostějova. Opatrně projedeme. Klidná jízda i nízká spotřeba, ranní doprava, co půl hodiny potřeba.
5: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
10: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: 7 minut po 9. hodině jsme současně na začátku naší vzpomínkové show. Procházky paměti, dobrý den.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Vy jste naši vyvolení, připomeneme si první ročník reality show Vyvolení. Víte, kdo vyhrál? Také si připomeneme další krásnou věc, začátky reprezentační kariéry vyvoleného Lionela Messiho. No, lákadel je dost, teďka tu ukázku ještě umyslně vypneme, ať moc nepředbíháme. Máme dost i hitů z jednoho roku. Body Rockers, I like the way you move. Volume doprava, posloucháte páteční procházku paměti Rádia Hana. Jsme tady pro vás.

0: No, don't lie, Black Eyed Peas. Baví vás Rádio Hana, pátek dopoledne, to nejlepší z jednoho roku. Chce se nám říct, že hrajeme bez hudebních faulů, ovšem v tom roce během svého prvního zápasu za argentinskou reprezentaci poměrně drsně hraje, hodně fauluje hvězdný Lionel Messi, tehdy tak usilovně, že ho rozhodčí dokonce v tom přáteláku proti Maďarsku ani nenechal dohrát. A Leo Messi tehdy dostal červenou kartu. Piroš, takhle to komentovali maďarští komentátoři, ano, hvězdný Lionel Messi letos skončí svou reprezentační kariéru za Argentinu, poslední zápas ho čeká začátkem října. No a my dneska do procházky paměti dáváme úmyslně rok, kdy Leo Messi argentinský dres obléká úplně poprvé. Další nápověda v televizi tehdy vidíme a slyšíme tohle. Vzpomněte si ještě, jak se jmenovala tahle reality show a kdo ji vyhrál? Poslouchejte dál, na všechno si odpovíme a co další páteční playlist? Už se vás nemůžou dočkat Bob Sinclair, Kelly Clarkson nebo Daniel Landa. Do kterého roku se vracíme? Posloucháte Rádio Hana a páteční vzpomínkovou show Procházku paměti. Díky, že vás máme.
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Rytina Ruky, finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk, kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: Radio Hana CZ, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
7: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
6: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
7: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
6: Buďme u toho všetci spolu.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
9: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
10: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
9: A navíc?
10: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
13: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
17: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
18: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
19: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

bez mocí otroků. Pouta schovává občan svobodný.

My se máme, že se máme. Vy a Rádio Haná, to je nejlepší kombinace. Během leckde zamlženého pátečního dopoledne jsme s vámi. V té mlze se snažíme najít rok, ze kterého celou hodinu hrajeme hity v procházce paměti Rádia Haná. Už jsme si řekli chvilku po čtvrt na deset, že dnes je to rok, kdy Lionel Messi poprvé obléká dres argentinské reprezentace. V přáteláku proti Maďarsku hned dostává červenou kartu. Další nápověda je, že tehdy sledujeme v televizi jednu z nejznámějších reality show po roce 2000. Vzpomínáte si? Pouzme si třeba znělku, ano, tady máme.

0: Tak už v tom zpěvu to zaznělo, ne, tohle není Big Brother, jsou to Vyvolení, tehdy je moderuje Tereza Pergnerová. Soutěžíci jsou umístění do vily, tam spolu žijí, milují se, hádají se, lezou si na nervy, občas je to dost psycho i během toho vyřazování, co? Vzpomínáte si na to?
1: Nemůžu dát člověka, který ho mám rád, dát, protože chce jít do domu přece.
2: Když mu bude líp doma.
0: To už ani pravda není, co? My se vracíme do roku, kdy jsou Vyvolení poprvé v televizi. Možná si vzpomínáte na Primě. Kdo to vyhrál? Takhle probíhalo to velké finále.
3: První vítěz, první reality show. V Čechách. Teď z Bratislavy. Kdo je vítěz? Teď.
4: Je to Vládko!
0: Vládko Dobrovský! Vládko Dobrovský se díky Vyvoleným stal tehdy jednou z nejvýraznějších televizních tváří roku, do kterého se vracíme dneska v Procházce pamětí. Dneska v Procházce pamětí Leo Messi, Vládko Dobrovský, Vyvolení, Hvězdná společnost, i Nickelback je už za chvilku. Celou hodinu se vracíme do jednoho roku. Typujete něco kolem roku 2003 až 2008? Máte pravdu, ale pojďme to ještě upřesnit. Máte na to?
5: Rádio Hana a Procházka pamětí.
6: Vracíme vaše vzpomínky.
7: Krytina Finera, finská kvalita, nadčasový vzhled, nové barvy, 40 let záruky, www.sefran.cz, okamžitá dostupnost materiálu, www.sefran.cz.
8: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
9: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
10: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa je, že sa radovať smie.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
15: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
16: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
17: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
18: 30 rokov na scéně, Moment O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
19: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom.
20: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
21: Rádio Hana. Procházka pamětí.
22: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Nejlepší hudební výběr je všude kolem nás. Posloucháte Radio Hana, Procházku pamětí. V dnešním playlistu mají opět mezi 9. a 10. hodinou protekci hity z jednoho roku. Přesně tak, jak to máme rádi, jak jsme zvyklí. My vzpomínáme v této hodině také na první album Pussycat Dolls zpěvačky Nicole Scherzinger a jejich kolegyní. Na tom albu je taky mega, mega, mega hit, který jsme se vychutnali v pátek dopoledne. Jmenuje se Button. Nesmíme zapomenout ani na to, že ačkoliv na Moravě máme dneska dopoledne mlhu, tak jsme si dali i trošku těch slunečních paprsků s Arašem, Boro Boro. A tuhle písničku si užila i naše věrná posluchačka Emily. Zdravíme ve vysílání, Emily.
1: Já vám strašně moc děkuju za to, že jste před chvíličkou zahráli písničku Bora Bora. Aha. Vrátilo mě to o celé čtvrtstoletí zpět, kdy jsem byla mladší a trávila jsem dovolenou s vnoučaty na džerbě, kde tato muzika je pro ně typická. Já jsem tento moment omládla, dožil jsem mě vlil pocit života, energie. Děkuju vám moc krát.
0: I tohle dokáže muzika. Máme radost a my všichni tady ve studiu Rádia Hana jsme tak nějak dojetí, spokojení a přesně proto jenom pro vás každé všední dopoledne vysíláme Procházku pamětí. Teď je tady velké finále. Vinčí Rasmus, No Fear, tedy zkam vzpomínky, na jaký rok, co myslíte?
2: Rádio Hana a Procházka pamětí. Dnes je to rok 2005.

0: I tahle pecka si dnes v procházce paměti Rádia Haná zasloužila mezi 9. a 10. hodinou vytáhnout z našeho hudebního archivu Rasmusa No Fear, to nejlepší z jednoho roku. Tohle už poslouchá s námi také Lea Vaculková, která se na vás těší po 10. hodině. Ahoj Leji.
1: Ahoj Luky.
0: Já ti s dovolením pustím jednu ukázku z dnešní procházky paměti, protože stejně jako si přišla právě teď ty do studia Rádia Haná, tak stejně tak někdo právě mohl naladit a neví, do kterého roku se dneska vracíme. Takže tohle to je jedna z hlavních nápověd dnešní procházky paměti. Jsi připravená? Pojď. Co to je? Co k tomu řekneš?
2: První vítěz, první reality show.
0: Pojď.
2: V Čechách.
0: Pojď.
2: Teď z Bratislavy.
0: Lea přemýšlí, ještě neví.
1: Vyvolení, kdo vyvolení. Vítěz? Tak je ta reality show, ne? Je to Vlatko! Vlatko je vítěz! Jindřichu! Nepamatuju si už, kdo to vyhrál, ale jsou to vyvolení,
0: no,
1: prosím.
0: Vlatko, teď to tam Tereza Premirová říkala, Vlatko Dobrovodský se tehdy díky vyvoleným stal jednou z nejvýraznějších televizních tváří roku, do kterého se vracíme. No takhle, samozřejmě vyvolení měli ještě na nově takovýho svého bráchu svým způsobem a ten se jmenoval jak? Big
1: Brother.
0: Big Brother, přesně tak. Ale o tom to dneska nebylo, dneska to bylo o vyvolených poprvé na Primě a současně jsme také zaspomínali na vůbec první zápas v dresu argentinské reprezentace u Lionela Messiho. To znamená, že úplně teda mimo hru, jaký rok si myslíš? Jaký rok si myslíš?
1: 2004.
0: Pojď. Člověče, dobře, pět to bylo.
1: Dobře,
0: 2005, hezký. Procházka pamětí každé všední dopoledne mezi 9. a 10. Dnešní show vzpomínková je za námi, před námi. Seal, Crazy, taky pohodové dopoledne s Leou a s Evou Max. Společně s námi bude Mikael. Škoda, že nevidíte, jak tady Lea tančí. Těší se na vás po zprávách 9.56.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
4: Bude 10 hodin.
5: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Haná.
6: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Moravské divadlo Olomouc vyhlíží divadelní ceny Thálie. V letošním ročníku prestižních cen pozbíralo totiž celkem 7 nominací. K úspěchu má nakročeno napříč žánry, včetně opery, muzikálu nebo alternativního divadla. Mezi nominovanými je například Daniel Kfelíř za titulní roli v opeře Don Giovanni. Další nominaci pro Moravské divadlo Olomouc například přinesl muzikál Evita, v němž je za roli Evity nominovaná na cenu Natálie Tichánková. Ceny Thálie se budou udělovat 3. října. Budeme sledovat, jak to dopadne.
3: Kroměříž aktuálně.
6: Největší investice kroměřížské nemocnice za posledních 20 let je hotová. Nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem a očním oddělením za více než 200 milionů korun. Stavba trvala 2 roky a ze 3/4 je platil Zlínský kraj.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
6: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří Českem. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
4: Sport.
6: Fotbalisté Prostějova se představí před svými fanoušky v 9. kole Národní ligy a čeká je tvrdé sousto. Aktuálně 12. tým tabulky vyzve dnes na domácím trávníku lídra soutěže pražskou Duklu. Výkop utkání je v 18 hodin.
4: Počasí.
0: Moravská obloha dnes bude většinou přepnutá do šedého zamračeného režimu. Více právě teď víme, jak bude. Dnešní teploty 19 až 22, oblačno anebo zataženo, pršet nemá. A co víkend? Sobota polojasná, neděle z rána polojasná, odpoledne oblačná anebo zatažená. Víkendové teploty jak v sobotu, tak v neděli 21 až 24.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Doprava.
0: Sledujeme leckde zamlžené cesty, víme, jak se jezdí tady na Olomoucku, taky na Šumpersku. Nehoda se došetřuje od rána mezi Olomoucí a Štrbmerkem. Pozor na rovince za Dolany. Připomínáme v Olomouci street artový festival na náměstí Republiky, co to má společného s dopravou. To, že naproti muzeu je parkoviště v centru města uzavřené. A ještě píše posluchač Jirka, zdravím opatrně na Šumpersku. Vytířovice, ulice Hraběšecká, tady stojí policejní hlídka a měří.
4: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je ta nejdůležitější životní lekce, kterou vám život udělil a jaké moto či myšlenka vám spolehlivě pomáhá udržet si nadhled a optimismus.
3: Taková ta jakoby životní zkušenost je ta, že nikdy nic nemá člověk vzdávat předem, vždycky má bojovat do posledních let, pokud to jde, ale zase musí poznat tu chvilku, kdy už jako je to zbytečný. A taková ta zkušenost počne doby, že nemusí mít vždycky všechno pod kontrolou. Že občas je dobrý to přenechat někomu jinému, dát mu tu důvěru, aby to věc udělal a nechat to trošku, ty věci trošku plynout. Nemůžete pořád všechno organizovat a všechno prostě kontrolovat a ono se to nakonec udělá líp, než bych to udělala já, že, takže naučit se to pustit. A takový ty životní mota, ono to zní banálně, ale ono to pořád platí. Takový to staré české, z poctivosti nejdál dojdeš, z úctivosti nejdál dojdeš, lež má krátké nohy. To znamená, že pokud v životě

0: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
1: Co to zas popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shah

0: se V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Trevizo 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Datart uvádí Dny Marian.
8: Dny Marian, jo.
7: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Tohle je Rádio

0: Příběh nekončí a na rádiu Hana rozhodně nekončí ani ten nejlepší hudební výběr, ale než se na něho vrhneme, pojďme se mrknout, kam můžeme tento víkend vyrazit. V neděli jdeme v Olomouci na fotbal, Sigma totiž hostí Spartu a prý je vyprodáno. Čekáme pořádný hukot v neděli na Andráku od 15 hodin. V sobotu zveme na Tvarůžkové dožinky v Lošticích a v Kroměříži probíhá městská slavnost a to už ode dneška až do neděle. Vystoupí skupina Divoký byl, Moravská filharmonie Olomouc i Clown Bublín se svojí bublinádou. Tak se těšte. Dál posíláme třeba Bon Jovi, Ellie Goulding a bude i Richard Marx.
1: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
2: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
7: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou. Vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
8: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
9: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
10: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
11: Ahoj, tady Giorgio.
12: My name is Giovanni Giorgio.
11: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
13: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
14: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
15: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
16: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
17: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
19: Luka od Tytonu, dlažba se 3 povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
8: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Galdienk a vaše Rádio Haná, se kterým budeme už za chvíli třídit odpad. Ano, v Litovli nás čeká totiž nový styl třídění odpadu a posvítil se na to ve zprávách kolega Tomáš Gottwald.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A po zprávách nás čeká dál nejlepší hudební výběr a Luis Capaldi.

0: Adam Iwem. Teď už ale pojďme na novinky. Rádio Hana je 10.56.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Začínáme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše Report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
3: Šumperk aktuálně.
4: Jiří Hrubý, až na desítky tisíc by se dali spočítat lidé, které v Šumperku naučil tančit a chovat se ve společnosti. Taneční mistr vedl kurzy tanečních v Šumperku od roku 1976. Jiří Hrubý zesnul v uplynulých dnech ve věku 87 let. Nový obří kráter na měsíci. Vědci zpozorovali na povrchu naší oběžnice nový kráter o průměru 222 metrů a hloubce 43 metrů. Vznikl po dopadu vesmírného tělesa před 2 lety. Rozlohou překonává římské koloseum. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. Kráter představuje pro vědce cenný zdroj dat pro plánovanou výstavbu stále měsíční základny úřadu NASA. Píše o tom ČTK.
2: Sport.
4: I ve druhém kole hokejové extraligy se olomoučtí Kohouti představí v domácí Plechareně. Olomoučtí hokejisté si chtějí napravit reputaci po prohře 2-5 v prvním utkání v novém ročníku extraligy se Spartou. Dnes vyzvou v 18 hodin Plzeň. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Počasí.
0: Dneska čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Zítra ráno se mohou lokálně vytvořit mlhy, přes den ale čekáme většinou polojasno a o pár stupňů tepleji než dnes, až 24 stupňů Celsia. A na kdy se nachystat deštníky? Podle meteorologů čekáme přehánky až v neděli.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
2: Doprava.
0: Olomouci pozor na policejní hlídku, a to u rezortu Krásná Morava, tak ať tady nechytnete zbytečně pokutu. Pozor si musíme dát i na nehody. Bouralo se na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín před exitem Bělotín Východ. Nehoda je aktuálně také mezi Černou Horou a obcí Milonice. Tady se nám tvoří i kolona zhruba na půl hodinky. A bouračku nám hlásíte také na Hranicku mezi obcemi Vysoká a Dub.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: páteční dopoledne na rádiu Hana a 18. září. Podzim už je opravdu za dveřmi, rána jsou chladnější, večer se rychleji smívá a možná už jste také letos poprvé vytáhli něco teplejšího ze skříně. Ale právě pátek je ideální den trochu zpomalit, nemusíme mít všechno hotové ještě před víkendem. Některé věci prostě klidně počkají do pondělí. Takže pokud už odpočítáváte hodiny do víkendu, ještě chvilku vydržte. My vám to čekání zpříjemníme, pošleme vám dál totiž ten nejlepší hudební výběr. Čekají nás Backstreet Boys, také Purple Disco Machine anebo Mr. Big, tak držte vlny.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na rádiu Hana.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.

0: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní knihu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
3: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
2: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
3: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
2: Buďme u toho všetci spolu.
4: Datart uvádí Dny Marianne.
5: Dny Marianne, jo.
4: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
9: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
10: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada věžky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu věžky. www.výstavavěžky.cz.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: vaše Rádio Hana, kde už chystáme dál ten nejlepší hudební výběr. Můžete se těšit na Savage Garden, Eda Sheerana nebo Amy Grant. Dohromady dáváme také aktuální novinky, které si řekneme za chvíli ve zprávách, ale blíží se nám i čas oběda. Ano, za 5 minut máme 11:45 a pokud nevíte, co si dneska dát, tak pro vás máme jeden skvělý tip, že Lukáši?
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Máte rádi cheeseburgery? Tento týden připomínáme jejich americký národní den. Připadá na pátek 18. září a možná nevíte, že za jejich vynálezce bývá označován teprve 16-letý Lionel Sternberger. Ve 20. letech minulého století malý Lionel pracoval v restauraci svého otce v Kalifornii a údajně jako první položil plátek sýra na hamburger. Alespoň se to říká, že údajně takhle vznikly cheeseburgery. A teď hádanka. Kolik vážil rekordní cheeseburger? Tipněte si. V Minnesotě v roce 2012 připravili obra těžkého přes 913 kilo a jenom sýra v něm bylo více než 18 kilogramů. A teď už víme, že první cheeseburger možná vymyslel 16-letý teenager a ten nejrekordnější, nejtěžší cheese vážil skoro tunu. To je naprosto zásadní informace, až budeme příště s přáteli ve fast foodu. Dáte si dobrou chuť.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.
3: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
4: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
5: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
9: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
10: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
17: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
1: Rádio Hana.

0: Amy Grant a Čas oběda s Rádiem Hana. Možná na něho teprve vyrážíte, možná jsme vás zastihli právě u jídla. Tak přejeme dobrou chuť.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: K obědu vám pošleme třeba kapelu No Name. Dáme si taky moji

0: nejlepší hudební výběr na Rádiu Hana, který nás čeká rozhodně i po 12. hodině. Teď už ale pojďme na zprávy. Rádio Hana je 11.55.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Bodnutí do hrudi při hádce. Krajský soud v Olomouci poslal na 10,5 roku do vězení Michaelu Cao za pokus o vraždu svého partnera. Loni v listopadu ho při hádce v bytě v Olomouci bodla nožem do hrudníku a poškodila mu plíci. Proti rozsudku se odvolala.
5: Přerov aktuálně.
4: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
6: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky je naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
4: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
7: Hlas lidu.
4: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
2: Sport.
4: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
2: Počasí.
0: Představte si, že bychom dneska měřili tropické teploty. V roce 1947 to tak bylo. Naměřili jsme totiž teplotní rekord pro 18. září 29,9 stupňů Celsia. Dneska čekáme maximálně 22 stupňů Celsia, k tomu polojasno až oblačno. Zítra ale o pár stupňů tepleji až 24. Obloha by měla být přes den převážně polojasná a déšť nečekáme.
8: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Olomouci, pozor na policejní hlídku, číhají na vás aktuálně na Přerovské. Pozor si dejme také na nehody, jednu nám hlásíte stále mezi obcemi Vysoká a Dub na Hranicku a bouralo se také ve Valašském Meziříčí v ulici Máchova. Tady jsou v sobě dvě osobní auta.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
9: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Carlos and Eddie na Rádiu Hana. Rádi vzpomínáme na hity, na kterých jsme vyrůstali. A ještě raději vám posíláme tyhle hity k pátečnímu obědu. Tak si nechte chutnat. Obědovou pauzu vám za chvíli vylepší i Shaboozer, 8 Wonder nebo kapela Slza. A za chvíli se také mrkneme, co dneska slavíme. Možná jste to nevěděli, ale dneska dokonce zavzpomínáme i na naše první lásky. Tak si na to počkejte.
1: Za stovku. Do premiér Cinema Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny. Největší filmový svátek roku v premiér Cinema Šantovka.
2: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí

0: do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa. Na kraji.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
3: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
6: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
5: A navíc?
6: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
12: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
13: Pro doma.
14: Tady je Rádio Hana.

0: Na Rádiu Haná vzpomínáme na 90. Za chvíli dáme i Škorpiony nebo něco novějšího. Bude Mystical Magical a Benson Boone. Tak si s námi dál užívejte 18. září plné lásky. Valentín to ale není, dneska je to spíše o vzpomínkách.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 18. září, schválně, pamatujete si ještě na svoji první lásku? Možná byla ve školní lavici, možná na letním táboře, a nebo sedí právě teď vedle vás. Dnes je Národní den první lásky. O lásce často a rád zpívá dnešní oslavenec Jakub Smolík a slaví i bývalý americký profesionální cyklista Lance Armstrong. A zdravíme také do moravských fast foodů. Dnes je Národní den cheeseburgeru. A na poctivého číze dnes klidně pozveme každého Krištofa. Slaví svátek, a protože svatý Krištof je patronem řidičů, cestovatelů, poutníků, letců i námořníků, tak jsme to logicky zakomponovali i do naší sváteční hymny.
3: Kdo má dnes svátek?
4: Krištof.
3: Tak kdo dneska řídí?
4: No, Krištof.
3: A proč? Protože

0: Rádio Haná, kalendárium. Pivovar Jadrníček náměstí na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v náměstí na Hané.
1: Padá hvězda. Něco si přej?
2: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
3: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
2: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
4: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
2: Nášnet.org.
5: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota z Hané. Více na elnersanace.cz.
6: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
12: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
15: Radio Haná.
16: Olomouc, Svitavy a Moravy.

0: Lady Gaga, její Bad Romance na rádiu Hana, ten nejlepší hudební výběr pokračuje a to rozhodně i po 13. hodině. Tak se pojďme podívat, co nás čeká.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Dáme si třeba Luckou Bílou a s ní dobrý kafe.
2: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Ke kávě nám zahraje také Avicii. A nebudou chybět ani Modern Talking. Ano, na rádiu Hana taky rádi vzpomínáme na hity, na kterých jsme vyrůstali. Teď už ale pojďme na novinky. Rádio Hana je 12.57, jdeme na zprávy.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Bude 13 hodin.
4: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
5: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u Své Sedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
6: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
5: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
1: Místní rádio, místní zprávy.
5: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby. Uklízíme svět. Ode dneška do neděle trvá podzimní vlna kampaně Ukliďme svět. Do čištění přírody a městských parků se v celé České republice zapojí přes 12 000 dobrovolníků na 200 úklidových akcích. Informují o tom ochránci přírody.
1: Sport.
5: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
1: Počasí.
0: Itálie hlásí 32 stupňů Celsia, Řecko 29, Chorvatsko 27 a stejně tak i Španělsko. A jak je u nás? Převážně oblačno a teploty mezi 17 a 22 stupni. O víkendu čekáme více sluníčka. V sobotu bude totiž převážně polojasno a teploty budou stoupat až k 24 stupňům. Neděli ale opět vytáhneme deštníky.
7: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
1: Doprava.
0: Si nám dneska řádí policejní hlídky, aktuálně stojí na Tomkově ulici a nebo na vás číhají na 17. listopadu, tak nahu z plynu, ať nemáte zbytečně pokutu. Další policejní hlídka je na D46 na trase Vyškov-Olomouc na exitu Prostějovich a pozor si musíme dát také v obci na Pajedla v ulici Nádražní anebo před Moravskou Třebovou a to ze směru od Svitav.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Modern Talking a vaše páteční rádio Hana. Užíváme si 18. září a určitě znáte toto období, kdy ráno vyrazíte z domu a vůbec nevíte, co si vzít na sebe. Léto už skončilo, ale podzim ještě pořádně nezačal, takže ráno je vám fričku zima, odpoledne v bundě vedro a člověk celý den přemýšlí, jestli se oblékl správně. Takže, jestli se vám to dneska opět nepovedlo a jste oblečení málo nebo naopak moc, rozhodně v tom nejste sami. Tohle přechodné období je prostě modní loterie. Naštěstí Radio Hana můžete poslouchat za jakéhokoliv počasí. Nás už za chvíli čekají činasky, dáme také Duren Duren, anebo bude Milou se Cyndi Lauper, tak držte vlny.
1: MLSoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
2: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
3: Bikepark Hrubá voda, to je nový bikepark jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bikepark Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jumplineu, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bikepark Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš u

0: Dvojka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.

0: ten nejlepší hudební výběr na rádiu Hana. Zatímco vy posloucháte, my zjišťujeme novinky z našeho regionu. Ve zprávách si za chvíli posvítíme na největší investici kroměřížské nemocnice za posledních 20 let a taky se mrkneme do Moravského divadla Olomouc, které vyhlíží divadelní ceny Itálie. A v Olomouci zůstaneme i teď. Kolega Lukáš totiž zjistil, kam můžeme dnes nebo zítra vyrazit.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. My vás pravidelně zveme na nejzajímavější akce, zápasy, představení, výstavy i jarmarky. Čím teď v pátek a v sobotu ožije vlastivědné muzeum v Olomouci, to nám poví Martina Vysloužilová. Martino, dobrý den.
3: Dobrý den. Pátek večer bych ráda posluchače pozvala na večer hudby a tradic s mezinárodním programem. No a následující den potom navážeme tradičním řemeslným jarmarkem. Během pátečního večera vystoupí americký influencer a popularizátor historické lingvistiky Arum v doprovodu harcistky Elady Karas. A na programu bude také koncert polské kapely Sturz. Připomeneme si osobnost polského krále Jana III. Sobieského a závěr večera bude patřit olomoucké skupině Plameňáci, která předvede ohnivou show.
2: To je pátek, co sobota?
3: Nádvoří muzea zaplní tradiční řemesla, regionální výrobky, hanácký folklor a hudba. Představí se držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby i nositelé tradice lidových řemesel. Návštěvníci uvidí například krajkářství, košíkářství, pletení ze slámy, umělecké štukatérství, tkalcovství či řezbářství.
2: Poprosím rychlou odpověď, na co vy se osobně na řemeslném sobotním jarmarku nejvíc těšíte?
3: Já se těším na to, jak lidem ukážeme vlastně předávání řemesla mezi generacemi. Bude to vlastně jedno z témat toho jarmarku. Návštěvníci poznají rodiny, v níž mladší generaci navazuje na práci svých předků, například z kartáčnictví nebo uměleckém kovářství. No a doplníme také nabídku regionálními výrobky a současnou rukodělnou tvorbou, keramika, perníky, medové produkty, přírodní kosmetika, takže opravdu všechny zvu na řemeslný jarmark.
2: Zábava, tradice i zvyklosti v pátek a v sobotu v Olomouci přímo v centru města, v pátek večer hudba a tradice, v sobotu tradice, řemesla i folklor na nádvoří vlastivědného muzea v Olomouci. Říká Martina Vysloužilová z muzea. Marti, díky a akce vydaří, ať vyjde počasí, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
2: Reklamní rozhovor končí a my tradičně pokračujeme za dalšími hity.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
4: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa je, že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
10: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
11: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
12: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
13: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
14: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 30 60 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
15: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
16: 30 rokov na scéně Nutrend O2 Arena.
17: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
18: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
19: Vážně? A co umí?
18: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
19: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
20: Tohle je Rádio Hana.

kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně

0: vaše rádio Hana, kde si užíváme pátek plný lásky. Asi si říkáte, jestli jsem se úplně nezbláznila, když přece dneska není Valentín. Ano, není Valentín, dneska spíše vzpomínáme na ty staré lásky. Dnes je Národní den první lásky a já už tady vzpomínám společně s kolegyní Magdou. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Já jsem ti nezapla mikrofon. Ahoj, Magdi.
1: Ahoj.
0: Tak co? Co tvoje první láska? Vzpomeneš si?
1: Hele, moje první láska to byla podle mě školka. Byl to klučina, který se jmenoval Šimon. Společně jsme chodili na flétničku s Obcovou do školky a na angličtinu. No, to byla velká láska. My jsme tehdy vymýšleli, že se odstěhujeme daleko, aby jsme nemuseli často jezdit za rodiči. No, nevyšlo to. Nevyšlo.
0: Nevyšlo to. Takže se Šimonem si nezůstala. Nevadí, my ho samozřejmě z rádia Hana zdravíme. Já mám zase první lásku Honzíka. Dali jsme se dohromady na gymplu v prváku. Bylo to veliký. My jsme byli takový ten třídní pár, víš? Takový ten třídní pár, který všechny strašně štve.
1: A tenhle ten v zadní lavici.
0: Jo, úplně v té zadní lavici u dveří jsme byli.
1: To jasně.
0: Ano, takže zdravím Honzíka a vzpomínám, dokonce se mi dneska o něm zdál sen, chápeš to? Jaká náhoda? Dneska je prostě tenhle národní den a mně se zdál sen o mojí první
1: prostě
0: lásce.
1: Máš dny tematicky na to, sny tematicky na to, jaké jsou dny, no?
0: Tak taky určitě posluchači zavzpomínejte a my vám k tomu pošleme ten nejlepší hudební výběr. Hit za hitem. Hit za hitem.

0: ráno, co pak, je to zase o lásce, že je to no. Super, úplně tak akorát. No a dáme si Head Away. Je všude kolem nás, ale teď už pojďme na zprávy. Rádio Haná je 13.57.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. Moravské divadlo Olomouc vyhlíží divadelní ceny Thálie. V letošním ročníku prestižních cen pozbíralo totiž celkem 7 nominací. K úspěchu má nakročeno napříč žánry, včetně opery, muzikálu nebo alternativního divadla. Mezi nominovanými je například Daniel Kfelíř za titulní roli v opeře Don Giovanni. Další nominaci pro Moravské divadlo Olomouc například přinesl muzikál Evita, v němž je za roli Evity nominovaná na cenu Natálie Tichánková. Ceny Thálie se budou udělovat 3. října. Budeme sledovat, jak to dopadne.
1: Kroměříž aktuálně.
4: Největší investice kroměřížské nemocnice za posledních 20 let je hotová. Nemocnice otevřela novou přístavbu s urgentním příjmem a očním oddělením za více než 200 milionů korun. Stavba trvala 2 roky a ze 3/4 je platil Zlínský kraj.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří Českem. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
2: Sport.
4: Fotbalisté Prostějova se představí před svými fanoušky v 9. kole Národní ligy a čeká je tvrdé sousto. Aktuálně 12. tým tabulky vyzve dnes na domácím trávníku lídra soutěže pražskou Duklu. Výkop utkání je v 18 hodin.
2: Počasí.
0: Dneska čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Zítra ráno se mohou lokálně vytvořit mlhy, přes den ale čekáme většinou polojasno a o pár stupňů tepleji než dnes, až 24 stupňů Celsia. A na kdy se nachystat deštníky? Podle meteorologů čekáme přehánky až v neděli.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Dneska čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Zítra ráno se mohou lokálně vytvořit mlhy, přes den ale čekáme většinou polojasno a o pár stupňů tepleji než dnes, až 24 stupňů Celsia. A na kdy se nachystat deštníky? Podle meteorologů čekáme přehánky až v neděli.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Nejlepší hudební výběr.

šrouby a matice a mandraže, vyladíte rádio Hana. Chystáte se o víkendu na chatu nebo chalupu dát všechno pěkně do pořádku před zimou? Tak to vám přejeme, ať vám to jde pěkně od ruky. Určitě se vyplatí včas vypustit vodu ze všech trubek, ať nás na jaře nečeká nepříjemné překvapení. K tomu přihodit pár polen na topení do sucha, ať si při naší zimní

0: návštěvě můžeme v klidu zatopit a schrbat listí z trávníku. Pak už stačí jen dát nohy nahoru a uvařit si dobrý čaj. My vám k té práci a pak i k tomu čaji zahrajeme ty nejlepší hity. Tak si můžete užít dnešní pátek i víkend s Rádiem Hana. Za 20 minut už se mrkneme na to, o čem se píše. Teď už za chvíli 21 Pilots nebo třeba Sandra.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký zimák opět ožívá a soupeři už zase mají strach.
4: Když soupeř slyší hlas kohouta, vždy pořádná mela se rozpoutá.
3: Další domácí utkání s třaskavou atmosférou odehraje HC Olomouc tento pátek od 18 hodin proti Plzni.
4: Přijďte nás podpořit, ať je kohoutí hlas slyšet co nejvíc. Zdraví vás Kuba Navrátil, útočník HC Olomouc.
3: Buďme u toho všetci spolu.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
13: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
15: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
16: Datart uvádí Dny Merien.
17: Dny Merien, jo.
16: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
17: No to je sen.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
19: Rádio Haná.

všetko je tu cudzie.

0: Do ušky vám hraje Rádio Hana. Jana Kiršner nám dospívala písničku V cudzom meste. Na našich vlnách se jako v cizím městě nikdy cítit nemusíte. S námi o vašem městě na Hané víte všechno, co se kde šustne. Každou hodinu pro vás máme naše zprávy, teď vám navíc přinášíme i přehled, o čem se u nás píše. Tak pojďme se na to mrknout.
1: O čem se píše?
2: Pojďme se mrknout, co hýbe místními weby a zprávami. Víme, o čem se píše. Olomouc ovládla letošní krajské třídění elektroodpadu. Každý obyvatel odevzdal přes 4 kila starých spotřebičů, což městu přineslo prestižní ocenění keramické sluchátko. V kategorii obcí bodovali také Skřípov, Bohuňovice nebo Šternberg. Píše o tom Olomoucký report. Přerovský Michalov zažije pořádnou hudební smršť. Nadcházející ročník Velká Morava Festu přiveze kapelu Činasky, Tomáše Kluse nebo repera Rytmuse. Předprodej lístků na červencovou akci už odstartoval a děti do 12 let mají vstup zdarma. Informace přinesl Přerovský rej. A v Šumperku se chystá oblíbená psí show. Už tuto neděli se v Pavlínině dvoře uskuteční tradiční soutěž Šumperský hafan. O titul nejhezčího miláčka zabojují čistokrevní psy i voříšci v několika kategoriích. Chybět nebude ani dětská výstava nebo soutěž v kostýmech. Dočtete se na webu města Šumperk. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Ahoj, tady Giorgio.
10: My name is Giovanni Giorgio.
9: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe.
11: Choose your fighter.
9: George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 9.9.
13: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 4. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
14: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
15: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
16: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
17: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
18: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
10: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
10: Nejlepší hudební výběr.

0: Před 15. hodinou nám na rádiu Hana dospívala Desireless písničku Voyage, Voyage. Jestli vás tahle pecka nadchla, pak si rozhodně užijete i další nejlepší hudební výběr, který pro vás chystáme.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Na ostří nože bude Eva Farna.

0: To je playlist, který nám z dnešního pátečního dne udělá jeden velký taneční parket. Než se do toho ale pustíme, máme tady naše zprávy. Aktuální čas je 14 hodin a 56 minut.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Bude 15 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. Začínáme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report CZ, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
3: Šumperk aktuálně.
4: Jiří Hrubý, až na desítky tisíc by se dali spočítat lidé, které v Šumperku naučil tančit a chovat se ve společnosti. Taneční mistr vedl kurzy tanečních v Šumperku od roku 1976. Jiří Hrubý zesnul v uplynulých dnech ve věku 87 let. Nový obří kráter na měsíci. Vědci zpozorovali na povrchu naší oběžnice nový kráter o průměru 222 metrů a hloubce 43 metrů. Vznikl po dopadu vesmírného tělesa před 2 lety. Rozlohou překonává římské koloseum. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. Kráter představuje pro vědce cenný zdroj dat pro plánovanou výstavbu stále měsíční základny úřadu NASA. Píše o tom ČTK.
2: Sport.
4: I ve druhém kole hokejové extraligy se olomoučtí Kohouti představí v domácí plechareně. Olomoučtí hokejisté si chtějí napravit reputaci po prohře 2-5 v prvním utkání v novém ročníku extraligy se Spartou. Dnes vyzvou v 18 hodin Plzeň. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Dál očekáváme polojasnou až oblačnou oblohu. Teploty nepřikročí 22 stupňů. Pokud plánujeme odpolední procházku, deštníky můžeme nechat doma. Dneska to bude bez srážek. Polojasná až jasná bude i noc. Taky už ale bude podzimně chladná. Teploty nám klesnou až k 8 stupňům. V údolích dokonce až k 5. Na otevřené okno do kořán po celou noc už to úplně není. Zítřejší den nás ráno může přivítat lokálně mlhami, pak už ale bude slunečno.
5: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod, to už ale bohužel nemůžeme říci o cestě mezi Boskovicemi a Okrouhlou před Vratíkovem. Osobák se tu srazil s cyklistou, probíhá tady vyšetřování. Projíždíme opatrně. Bouračku autobusu s osobním autem máme na Valašsko-Meziříčsku na průtahu v Bystřičce. I tudy projedeme, ale opatrně. Na místě je i policie. Policejní hlídky jsou na D1 mezi exity Lipník a Přerov, taky za Buchlovicemi ve směru na Stupavu, na průtahu v Horní Loděnici a v Přerově v ulici Želatovská. To byla naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná vám přinášíme pravidelně čerstvé informace, a to i ze světa sportu. Dnes se mrkneme na fotbalový trávník v Argentíně. Dobrou zprávu máme pro všechny fanoušky Lionela Messiho. Trenér Scaloni ho totiž nominoval na říjnový zápas proti Beninu. Bude to Messiho úplně poslední zápas za Argentinu a odhraje se 6. října na vyprodaném stadionu v Buenos Aires. Takže pokud milujete fotbal, tenhle historický moment a loučení s jednou z největších legend si rozhodně nemůžeme nechat ujít. Další sportovní informace pro vás máme už za 40 minut v našich pravidelných zprávách, tak dál zůstaňte na vlnách našeho Rádia Haná. My mezi tím plujeme vstříc peckám, jako je Camouflage nebo třeba My Universe od Coldplay.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po 9.
1: Jedině na Rádiu Haná.
3: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
4: Rádio Haná CZ, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
5: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
4: Žádné

0: utkání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
1: A navíc?
0: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Už je to tady. 25. září začíná podzimní výstava Zahrada Věšky. Těšte se na živou hudbu, květinovou expozici, výstavu v komunitním domě a hlavně na široký výběr stánků. 25. až 28. září. Tak tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky. www.výstavavěšky.cz.
3: Za stovku do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
15: Na zahradu, na terasu, Titon, Titon. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
16: Luka od Ditonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
17: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
18: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
19: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Rádio Hana.
21: Nejlepší hudební.

0: Accidentally in Love, písnička, kterou znají všichni, kteří se někdy koukali na Šreka jedničku, tam právě tahle melodie zazněla. Na Rádiu Hná jsme tady pro vás, a to i ve chvíli, kdy nevíte, co s volným víkendem.
1: Rádio Hná.
2: Kam vyrazit?
0: Máme třeba přehled, kde se o víkendu promítá nový hororový příběh Resident Evil. V sobotu ho dávají v olomouckém Premier Cinemas, v Uničově, Svitavách, Rýmařově nebo Otrokovicích. V neděli se na něj pak podíváme například v Šumperku. Máme tady i venkovní akci. Prostě piknik se chystá už zítra v Prostějově. Smetanovy sady nabídnou příjemné podzimní dopoledne plné dobrého jídla, pohody a setkávání. Pro děti jsou připravené hry, soutěže, skákací hrad i cvičení. Už zítra v Prostějově od 9 do 12 hodin. Tak co, přijdete taky?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise, na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce@akcezabava.cz.
4: Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Svět spánku.cz. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
6: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku.cz.
7: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
8: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
9: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
10: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
14: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
15: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
19: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
22: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
23: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Na Rádiu Haná se nám Giant Rooks prospívali až k pár minutám před 16. hodinou a jako před každou celou hodinou i tentokrát pro vás máme připravenou malou ochutnávku toho, na co se můžeme těšit už dál v našem vysílání.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Každý sám, to je písnička, kterou nám zaspívá slza.
2: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám, co s tím, srdce je taky.
0: Budou i písničky z krabičky zlatých hitů, třeba Eros Ramazzotti. Těšíme se i na letošní novinku

0: dopravy, počasí, dopravu. Aktuální čas je 15 hodin a 55 minut. S námi máte zprávy dříve než ostatní. Tak jdeme na to.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 16 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Neseme vám zprávy právě teď. Při najíždění na dálnici si musíme hlídat dopravní značky. Na D35 se objevil včera řidič v protisměru. U Olomouce u své Sedlic šlo o 90-letého muže. Dostihla ho policie a svedla z dálnice. Nehodu naštěstí nespůsobil. Za chybu dostal pokutu.
5: Senior uvedl, že jel z Olomouce do Velké Bystřice, ale nějak se při jízdě zamotal a najel na dálnici D35 do protisměru na 281,5 kilometru u nájezdu u Přáslavic. Řidič ujel v protisměru zhruba 3,5 kilometru.
4: Říká za policii komisař Libor Hejtman.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Novou hasičskou zbrojnici bude mít Prostějov. Stavba dlouho plánované budovy má začít příští rok a skončit v roce 2029. Náklady dosáhnou 350 milionů korun a pokryje je stát, kraj i evropské dotace. Projekt už má stavební povolení a nahradí nevyhovující starou stanici. Nový moderní areál nabídne lepší zázemí pro výkon služby i přípravu a má tu být i výjezdové středisko zdravotnické záchranné služby. Uklízíme svět. Ode dneška do neděle trvá podzimní vlna kampaně Ukliďme svět. Do čištění přírody a městských parků se v celé České republice zapojí přes 12 000 dobrovolníků na 200 úklidových akcích. Informují o tom ochránci přírody.
2: Sport.
4: Čeští volejbalisté už mají jasno o soupeři do osmifinále na mistrovství Evropy. Utkají se s Belgií, která na šampionátu ovládla skupinu C. Hrát se bude v Turíně v pondělí od 16 hodin. Na velké akci se oba týmy dosud nestřetly. Budeme sledovat, jak to dopadne.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude, a to i o víkendu. Sobota může lokálně začít mlhami přes den, ale očekáváme skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají až k 24 stupňům. Pokud plánujeme výlet do hor, raději si vezmeme mikinu. Tady teplotní maxima nepřekročí 18 stupňů. Biozátěž bude na jedničce, dýchat se nám tady bude krásně. Vyloženě ideální počasí na výlet. Sobota by navíc měla být bez deště. Ten nám přijde až v neděli večer na většině Hany. Neděle pak slibuje 21 až 25 stupňů.
6: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, nám hlásíte nehodu v ulici Horní Lán. Opatrně jezdíme taky na D55 na trase Hulín Otrokovice na exitu Otrokovice. Stojí tady porouchané odstavené auto. Projíždíme se zvýšenou opatrností. Podobnou situaci máme taky na D1 na trase Ostrava Přerov mezi exity Lipník, Trnávka a Přerov. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Máme je na D1 na exitu Hulín Západ v Blansku v ulici Gelhornova, taky na trase mezi Kotlířovem a Litomyšlí na kruháči se Svitavskou ulicí Hlavní. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
2: Lepší hudební výběr.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Miroslava Ferancová a my se ptáme, jaká je ta nejdůležitější životní lekce, kterou vám život udělil a jaké moto či myšlenka vám spolehlivě pomáhá udržet si nadhled a optimismus.
1: Taková ta jakoby životní zkušenost je ta, že nikdy nic nemá člověk vzdávat předem, vždycky má bojovat do posledních let, pokud to jde, ale zase musí poznat tu chvilku, kdy už jako je to zbytečný. A taková ta zkušenost počne doby, že nemusí mít vždycky všechno pod kontrolou. Že občas je dobrý to přenechat někomu jinému, dát mu tu důvěru, aby to věc udělal a nechat to trošku, ty věci trošku plynout. Nemůžete pořád všechno organizovat a všechno prostě kontrolovat a ono se to nakonec udělá líp, než bych to udělala já, že, takže naučit se to pustit. A takový ty životní mota, ono to zní banálně, ale ono to pořád platí. Takový to staré české, z poctivosti nejdál dojdeš, z úctivosti nejdál dojdeš, lež má krátké nohy. To znamená, že pokud v životě říkáte pravdu, jste fér, tak si myslím, že to je to, co vám pomáhá, abyste fungoval správně a cítíte se dobře a žije se vám dobře.
0: Říká Miroslava Ferancová. Děkujeme.
2: Tohle je Rádio.

0: Posloucháte Rádio Haná i v pátek po čtvrté hodině. Naskakuje vám už víkendový režim nebo pořád v hlavě přemítáte, co musíte ještě udělat to pondělí. Zkuste jednoduchý trik. Než zaklapneme notebook, napíšeme si na papír tři věci, které vyřešíme hned v pondělí ráno. Mozek se tím tyhle úkoly pomyslně odškrtne a přestane vás přes víkend stresovat. A druhá věc, vypneme si na služebním telefonu notifikace, svět se do pondělka nezboří a naše hlava si zaslouží pauzu. Krásný páteční podvečer s čistou hlavou vám přeje Rádio Haná, teď už nejlepší hudební výběr, za chvíli třeba tady svém s nebo Bon Jovi.
1: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
2: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraji
1: Bike Park Hrubá voda, to je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike Park Hrubá voda, projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda.cz.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
3: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen.

0: i tombola. Gastro večer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH Hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH Hotelu Olomouc.
1: Lodie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Za stovku do premiér Cinemas Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinemas Šantovka.
6: KFC ti zase nabízí víc.
7: MacBooky Neo,
6: iPhone 17,
7: laserové projektory,
6: sluchátka Apple Beats
7: a stovky dalších cen.
6: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
7: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
6: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
10: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Rádio Hana.

0: pátek odpoledne, možná už vám na rádiu Hana hrajeme na cestu z práce, možná na poslední minutky v práci, někteří nás ladí cestou na chatu nebo chalupu. Třeba se na trase stavíte u okýnka a koupíte si nějaký ten cheeseburger. Komu by se taky chtělo v pátek vařit, že jo? Navíc to bude opravdu tematické, protože dneska slavíme den cheeseburgerů. Poví nám o tom víc kolega Lukáš.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Máte rádi cheeseburgery? Tento týden připomínáme jejich americký národní den. Připadá na pátek 18. září a možná nevíte, že za jejich vynálezce bývá označován teprve 16-letý Lionel Sternberger. Ve 20. letech minulého století malý Lionel pracoval v restauraci svého otce v Kalifornii a údajně jako první položil plátek sýra na hamburger. Alespoň se to říká, že údajně takhle vznikly cheeseburgery. A teď hádanka, kolik vážil rekordní cheeseburger? Tipněte si. V Minnesotě v roce 2012 připravili obra těžkého přes 913 kilo a jenom sýra v něm bylo více než 18 kilogramů. A teď už víme, že první cheeseburger možná vymyslel 16-letý teenager a ten nejrekordnější, nejtěžší cheese vážil skoro tunu. To je naprosto zásadní informace, až budeme příště s přáteli ve fast foodu. Dáte si dobrou chuť.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne.
3: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Přijďte přivítat podzim do zahradnického centra Marciánovi v Kostelci na Hané. Tuto neděli program plný podzimní pohody, tvořivé dílny, dýně, špekáčky a malování na obličej. Více na Facebooku Zahradnické centrum Marciánovi.
6: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
7: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
8: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
6: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
7: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
11: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tommy Remont Prostějov. Dopravní a inženýrské stavby. Hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tommy Remont Prostějov. Jedete v našich stopách. A Sigmě přejeme 3 body.
12: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavonině Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
13: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
14: V týdnu od 21. do 25. září probíhají tradiční srdíčkové dny, které pořádá už od roku 2000 Život dětem. Kupte si v ulicích vašeho města od dobrovolníků sbírkové předměty a pomozte vážně nemocným dětem v celé naší republice. Můžete taky zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS Život dětem 3060 90 nebo 190 na číslo 87777. Srdečně děkujeme za vaši laskavou pomoc.
15: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
16: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
18: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší. slyší všude přitom Dyton.
19: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
20: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
21: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
22: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz
23: Rádio Hana.
24: Přejeme od

0: I takto za to stojí, zpívá nám kapela Opět Radeček. U nás na vlnách Rádia Haná to stojí za to určitě. Máme pro vás totiž ten nejlepší hudební výběr. Od pondělí do neděle a to i v páteční podvečer. Pojďme se na něj mrknout.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Na mandolínu nám v další hodince zahraje Adam Ďurica. Z krabičky zlatých hitů si vytáhneme Roxette. Zaspívá nám třeba i Bruno Mars, The Lazy Song. Today I don't wanna do anything. Dneska se mi nechce nic dělat. Pokud jste na tom stejně, tak jste na těch správných vlnách na Rádiu Haná. My vám kouzlíme úsměv na tváři, vytváříme vám páteční pohodičku a než to rozjedeme s naším playlistem, máme pro vás zprávy. S námi je máte dříve než ostatní. Je 16 hodin a 56 minut.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
3: Bude 17 hodin.
4: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Haná.
5: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Pojďte si poslechnout zprávy. V Olomouci vznikla pietní místa, kde lidé vzpomínají na zesnulého podnikatele Richarda Morávka. Veřejné pietní místo je v sídle skupiny Redstone. S Richardem Morávkem se lidé mohou rozloučit také v galerii Šantovka. Zakladatel společnosti Redstone a známé galerie Šantovka zemřel v noci na čtvrtek. Bylo mu 56 let. Budovy Prostějovského městského úřadu na Husově náměstí a v ulici 1. máje se dnes pro veřejnost uzavřely. Policisté a záchranáři tam totiž společně se zhruba stovkou zaměstnanců nacvičovali zásah proti aktivnímu střelci. Úředníci si tak v praxi vyzkoušeli, jak v podobné krizové situaci bezpečně reagovat a ochránit si život.
6: Vysíláme aktuální zprávy.
5: Dobrý den, evidujeme u vás neuhrazený poplatek. Prosíme o jeho uhrazení co nejdříve. Takové SMSky se teď šíří českém. Pozor na ně. Předstírají upozornění zdravotní pojišťovny na neuhrazený poplatek. SMSky odkazují na falešný web napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Cílem podvodníků je vylákat z lidí přístupové údaje k bankovním účtům. Důvěřivým obětem pak hrozí ztráta úspor či zneužití osobních údajů k neoprávněným půjčkám. Pozor na to.
3: Sport.
5: Fotbalisté Prostějova se představí před svými fanoušky v 9. kole Národní ligy a čeká je tvrdé sousto. Aktuálně 12. tým tabulky vyzve dnes na domácím trávníku lídra soutěže Pražskou Duklu. Výkop utkání je v 18 hodin.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude. Slunce nám dneska vyšlo minutku po 6:30 a zapadne v 18 hodin a 58 minut. To znamená, že jsme si dnes užili necelých 12,5 hodiny slunečního svitu. A dny se nám dál zkracují. V noci na zítřek očekáváme polojasnou až jasnou oblohu. Budeme tak moci sledovat měsíc, který je dnes přesně v první čtvrti při dorůstání do úplňku. Pokud ho ale budeme chtít pozorovat venku, vezmeme si raději teplejší oblečení. Noční teploty nám spadnou až k 8 stupňům. Zítřek pak slibuje slunečno a až 24 stupňů.
4: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nám dál hlásíte nehodu v ulici Horní Lán. Pozor si dáme taky v Šumperku v ulici Jesenická u benzinky. Srazily se tu tři osobáky, projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. Probíhá tady vyšetřování. Kolem havárie pojedeme pomalu taky na trase mezi Bruntálem a Rudnou pod Pradědem, konkrétně při průjezdu Novou Véskou kousek za penzionem na Koštěti. Víme taky, kde jsou policejní hlídky, stojí v Lukově v ulici Pod Kaštany, v Holešově v ulici Palackého a nebo třeba na obchvatu Svitav. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Vášíme dobré zprávy, teď na mě jedna taková vykoukla a to si prostě nemůžu nechat pro sebe. V bolivijských pralesích vědci objevili úplně nový druh divoké kočky. Váží sotva kilo a půl, to je jako pytlík mouky a půl, a je menší než běžná micka z obýváku. A díky skvrnité srsti vypadá jako miniaturní leopard. Jestli máte doma na gauči svého vlastního zástupce kočkovitých šelem, klidně mu to při drbání prozraďte, jeho příbuzenstvo se právě rozrostlo. Rádio Haná vám k obdivování přírodních zajímavostí hraje ten nejlepší hudební výběr. Před námi je Anaka, Bruno Mars nebo třeba OMD.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
0: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
3: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
2: A navíc?
3: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně!
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout

0: se V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
5: Rádio Haná.

0: Na Rádiu Hana za vás hlídáme důležité datumy i svátky. Dneska ještě rychle připomínám všem hokejovým fanouškům, že už za 20 minut nám začíná zápas domácí Mori proti HC Škoda Plzeň. V neděli se pak těšíme na fotbalový zápas, bude hrát Sigma proti pražské Spartě. A kdo si brousí zuby na tradiční olomouckou pouť, ten se na kolotočích sveze ještě do 4. října. Teď už se ale pojďme v našem kalendáriu podívat na to dnešní datum.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je pátek 18. září, schválně, pamatujete si ještě na svoji první lásku? Možná byla ve školní lavici, možná na letním táboře, anebo sedí právě teď vedle vás. Dnes je Národní den první lásky. O lásce často a rád zpívá dnešní oslovenec Jakub Smolík a slaví i bývalý americký profesionální cyklista Lance Armstrong. A zdravíme také do moravských fast foodů. Dnes je Národní den cheeseburgeru. A na poctivého číze dnes klidně pozveme každého Krištofa. Slaví svátek, a protože svatý Krištof je patronem řidičů, cestovatelů, poutníků, letců i námořníků, tak jsme to logicky zakomponovali i do naší sváteční hymny.
3: Kdo má dnes svátek?
4: Krištof.
3: Tak kdo dneska řídí?
4: No, Krištof.
3: A proč? Protože

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Jemná korma z kešu, máslem a smetanou, vege, kuřecí i jehněčí. K tomu nové nány, sírovo-česnekový a chili. Jen v indickém bistru Bombay Express Olomouc.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
13: Ahoj, tady Giorgio.
14: My name is Giovanni Giorgio.
13: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
15: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
16: Veď predsa je, sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
17: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
18: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
19: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 4. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Haná.
5: Nejlepší hudební výběr.
18: Potkal jsem tě zase po...

0: Šestou hodinou si užíváme poslední letní páteční večer, k tomu nám tady hraje Pink a její písnička Beautiful Trauma. S rádiem Hana si prostě užíváme dnešní podvečer a na podobné vlně poplujeme i po 18. hodině. Připravený je další nejlepší hudební výběr a tady je malá ochutnávka.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: S Love Story se na nás těší Jana Kirchner.
3: Každý sám.
0: Z roku 1983 si vytáhneme Michaela Jacksona a jeho song Wanna Be Starting Something.

0: mnohem víc, tak si to nenechte ujít. Náš hit za hitem startujeme hned po zprávách počasí a dopravě. Ty vám pouštíme teď dříve než ostatním v 17 hodin a 54 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše Report.cz, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
2: Přerov aktuálně.
3: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
4: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky je naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
3: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Duševní zdraví mladých lidí v Česku se výrazně zhoršuje. Za posledních 10 let se totiž počet pacientů do 20 let, kteří museli být hospitalizováni na psychiatrii, více než zdvojnásobil. Zásadní nápor zažívají i ambulance, kde jen mezi lety 2010 a 2024 přibylo přes 60% dětí a dospívajících hledajících odbornou pomoc.
1: Sport.
3: Český motocyklový závodník Filip Salač skvěle ovládl trénink třídy Moto2 před velkou cenou Rakouska. Na okruhu ve Spielbergu ukázal obrovskou rychlost, když druhého Španěla Ivána Ortolu porazil o 97 tisícin sekundy. Má tak výborně nakročeno do nedělního ostrého závodu, ve kterém mu budeme držet palce.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Sobota přinese skoro jasno, postupně většinou polojasno. Rtuť teploměru se nám vyšplhá nejvýše k 24 stupňům. Vítr nám bude foukat pouze slabý, klobouky nám určitě neodfoukne. V neděli očekáváme ráno a dopoledne slunečno, během dne se nám ale od severozápadu začnou honit mraky. Postupně bude přibývat oblačnost a večer pak na většině Hané zaprší. Odborníci předpovídají až 5 mm srážek. Nejvyšší teploty v neděli dosáhnou 25 stupňů.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez komplikací. Nehodu ale máme ve Zlíně v ulici Nábřeží. Jezdíme tudy se zvýšenou opatrností, kolony se tady ale zatím netvoří. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Jsou na D55 na exitu na Pajedla, ve Vyškově v ulici Olomoucká, stojí taky v Šumperku v ulici Jesenická a ve Valašském Meziříčí v ulici Palackého. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana.

Ladíte Rádio Haná. Chystáte se o víkendu na chatu nebo chalupu dát všechno do pořádku před zimou? Tak to vám přejeme, ať to jde pěkně od ruky. Určitě se vyplatí včas vypustit vodu ze všech trubek, ať vás na jaře nečeká nepříjemné překvapení, k tomu přihodit pár polen na top.

0: přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v Premier Cinemas Šantovka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhane. Více na elnersanace.cz.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
5: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Mami, co budeme dělat o víkendu? Jestli je tohle taky věta, kterou v pátek večer slyšíte, jste na té správné vlně. Na rádiu Haná pro vás máme tip, co můžete podniknout v Olomouci. Máte rádi řemesla a tradice? Tak to tady máme něco přímo pro vás.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Začíná další reklamní rozhovor. My vás pravidelně zveme na nejzajímavější akce, zápasy, představení, výstavy i jarmarky. Čím teď v pátek a v sobotu ožije vlastivědné muzeum v Olomouci, to nám poví Martina Vysloužilová. Martino, dobrý den.
4: Dobrý den. Pátek večer bych ráda posluchače pozvala na večer hudby a tradic s mezinárodním programem. No a následující den potom navážeme tradičním řemeslným jarmarkem. Během pátečního večera vystoupí americký influencer a popularizátor historické lingvistiky Arum v doprovodu harfistky Lady Raskové a na programu bude také koncert polské kapely Sturz. Připomeneme si osobnost polského krále Jana III. Sobieského a závěr večera bude patřit olomoucké skupině Plameňáci, která předvede ohnivou show.
3: To je pátek, co sobota?
4: Nádvoří muzea zaplní tradiční řemesla, regionální výrobky, hanácký folklor a hudba. Představí se držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby i nositelé tradice lidových řemesel. Návštěvníci uvidí například krajkářství, košíkářství, pletení ze slámy, umělecké štukatérství, tkalcovství či řezbářství.
3: Poprosím rychlou odpověď, na co vy se osobně na řemeslném sobotním jarmarku nejvíc těšíte?
4: Já se těším na to, jak lidem ukážeme vlastně předávání řemesla mezi generacemi. Bude to vlastně jedno z témat toho jarmarku. Návštěvníci poznají rodiny, v níž mladší generaci navazuje na práci svých předků, například z kartáčnictví nebo uměleckém kovářství. No a doplníme také nabídku regionálními výrobky a současnou rukodělnou tvorbou, keramika, perníky, medové produkty, přírodní kosmetika, takže opravdu všechny zvu na řemeslný jarmark.
3: Zábava, tradice i zvyklosti v pátek a v sobotu v Olomouci přímo v centru města, v pátek večer hudba a tradice, v sobotu tradice, řemesla i folklor na nádvoří vlastivědného muzea v Olomouci. Říká Martina Vysloužilová z muzea. Marti, díky a akce vydaří, ať vyjde počasí, naslyšenou.
4: Děkuji, naslyšenou.
3: Reklamní rozhovor končí a my tradičně pokračujeme za dalšími hity.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Svět spánku CZ. Spánek začíná u matrace. Pečlivě vybíráme materiály, které dýchají, drží tvar a vydrží roky. A prodloužená záruka platí na všechny naše matrace. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Právě teď sleva 20% na všechny matrace. Dny páteře. Svět spánku CZ.
9: Padá hvězda. Něco si přej.
10: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne. Ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
11: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
10: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí. Jo, a ještě tu padají na podzim jablka. Nášnet.org.
12: Pivovar Jadrníček náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Beer Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v náměšti na Hané.
13: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
14: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
15: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz
16: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
17: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslech vaší věrné Hané a víme, jak bude zítra. Rádio Hana. Počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nám lokálně může začít mlhami, přes den už nám pak ale vykoukne sluníčko a bude skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru nám vystoupá k 20 až 24. Foukat nám bude jen slabý nebo mírný větřík. S končícím létem už se na výletech tolik nemusíme bát klíšťat. Podle odborníků bude jejich aktivita v sobotu jen mírná. Stejně tak by to mělo být i s komáry. Pokud ale vyrazíme na houby, které nám konečně pořádně rostou, raději se repelentem nastříkáme.

0: Rádio Hana.
1: Čau, čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.
2: Rádio.

0: Na Rádiu Haná vám přinášíme pravidelně čerstvé informace, a to i ze světa sportu. Dnes se mrkneme na fotbalový trávník v Argentině. Dobrou zprávu máme pro všechny fanoušky Lionela Messiho. Trenér Scaloni ho totiž nominoval na říjnový zápas proti Beninu. Bude to Messiho úplně poslední zápas za Argentinu a odehraje se 6. října na vyprodaném stadionu v Buenos Aires. Takže pokud milujete fotbal, tenhle historický moment a loučení s jednou z největších legend si rozhodně nenechte ujít. Za 20 minut už se spolu mrkneme, o čem se píše u nás na Hané.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po 9.
1: Jedině na Rádiu Haná.
3: Krytina Finera, finská kvalita, nadčasový vzhled, nové barvy, 40 let záruky, www.sefran.cz, okamžitá dostupnost materiálu, www.sefran.cz.
4: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
9: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
9: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
13: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
14: Veď predsa že sa radovať smie.
13: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
15: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
13: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
16: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Rádio Haná.

0: Na vlnách Rádia Haná máte vždycky přehled, co se u nás děje. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli, a pak vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Teď už se na něj můžeme společně mrknout, po něm už se dál necháme unášet na vlnách toho nejlepšího hudebního výběru Rádia Haná.
1: O čem se píše?
2: Pojďme se mrknout, co hýbe místními weby a zprávami. Víme, o čem se píše. Olomouc ovládla letošní krajské třídění elektroodpadu. Každý obyvatel odevzdal přes 4 kila starých spotřebičů, což městu přineslo prestižní ocenění keramické sluchátko. V kategorii obcí bodovali také Skřípov, Bohuňovice nebo Šternberg. Píše o tom Olomoucký report. Přerovský Michalov zažije pořádnou hudební smršť. Nadcházející ročník Velká Morava Festu přiveze kapelu Činasky, Tomáše Kluse nebo repera Rytmuse. Předprodej lístků na červencovou akci už odstartoval a děti do 12 let mají vstup zdarma. Informace přinesl přerovský rej. A v Šumperku se chystá oblíbená psí show. Už tuto neděli se v Pavlínině dvoře uskuteční tradiční soutěž Šumperský hafan. O titul nejhezčího miláčka zabojují čistokrevní psy i voříšci v několika kategoriích. Chybět nebude ani dětská výstava nebo soutěž v kostýmech. Dočtete se na webu města Šumperk. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
3: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
4: Modrá krev, vášeň a boj o každý metr hřiště. Tuto neděli stojíme za Sigmou v souboji se Spartou. Tomy Remont Prostějov, dopravní a inženýrské stavby, hrdý partner a věrný fanoušek olomouckého fotbalu. Tomy Remont Prostějov, jedete v našich stopách a Sigmě přejeme 3 body.
5: Co to za popájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pickle! Milovníci kyselých okurek pozor! Ochutnej limitovanou pickle nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro pořádné osvěžení vyzkoušej originální pickle limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pickle společně!
6: Za 100 do premiér Cinema z Šantovka již 19. a 20. září. Kinodny přinášejí spousty filmů, popcornu a jiných kinodobrot. Kup si vstupenku na premiercinemas.cz už nyní. Kinodny, největší filmový svátek roku v premiér Cinema z Šantovka.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 30 rokov na scéně, na Moment Out Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
11: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Vělidla, t-motor.cz.
12: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
1: Rádio Haná.
3: Přejeme večer na jedničku.

8. hodině to tady na Rádiu Hana vždycky rozjedeme v duchu osmdesátek. Jsou tady osmdesátky v 8. Celou hodinu až do 9 totiž hrajeme ty největší pecky jenom z 80. let. Společně se můžeme těšit na takové interprety, jakými jsou Madonna, Mike and the Mechanics, Billy Ocean, Brian Ferry, Tears for Fears, ABBA nebo třeba Manhattan Transfer. Tak otočte volume doprava, dalších 60 minut protančíme.

0: Fitnessáci pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
1: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání čtvrtého kola Maxa ligy HC Zubr Přerov SK Horácká Slávia Třebíč na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné.

0: blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
1: Ahoj, tady Giorgio.
2: My name is Giovanni Giorgio.
1: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
3: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že kytky rostou při poslechu hudby lépe? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Posloucháte Rádio Haná.

0: Zapněte si kolem pasu ledvinku a vytáhněte ze skříně to barevné sako. Vydáváme se na hodinku do 90. s Rádiem Haná. Pouštíme si ty největší hity z poslední dekády minulého milénia. A když říkáme největší, myslíme největší. Muzikanti jako Cranberries, Edwin Collins, Level 42, UB40 nebo třeba Janet Jackson. Na Rádiu Haná pro vás vždycky máme ten nejlepší hudební výběr.
1: Rádio Haná.
2: Milujeme devadesátky.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Představte si dokonalý steak. Křupavá kurka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
2: Rádio Haná
3: 90 v 9.

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
1: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
1: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
1: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Hana. To je ta nejlepší komunita posluchačů.
1: Děkujeme vám za to. Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pátek 18. září, schválně, pamatujete si ještě na svoji první lásku? Možná byla ve školní lavici, možná na letním táboře, a nebo sedí právě teď vedle vás. Dnes je Národní den první lásky. O lásce často a rád zpívá dnešní oslavenec Jakub Smolík a slaví i bývalý americký profesionální cyklista Lance Armstrong. A zdravíme také do moravských fast foodů. Dnes je Národní den cheeseburgeru. A na poctivého číze dnes klidně pozveme každého Krištofa. Slaví svátek, a protože svatý Krištof je patronem řidičů, cestovatelů, poutníků, letců i námořníků, tak jsme to logicky zakomponovali i do naší sváteční hymny.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná.

0: příjemné okamžiky ve vašem životě? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudební.

0: Říkám nevím.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám ne.
1: Asi myslíš ne. Těžko říct, ale mučíš mě.
0: Když říkám možná.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám nevím.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 23 hodin.
2: Turn the nights into a glory day.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. My vás pravidelně zveme na nejzajímavější akce, zápasy, představení, výstavy i jarmarky. Čím teď v pátek a v sobotu ožije vlastivědné muzeum v Olomouci, to nám poví Martina Vysloužilová. Martino, dobrý den.
2: Dobrý den. Pátek večer bych ráda posluchače pozvala na večer hudby a tradic s mezinárodním programem. No a následující den potom navážeme tradičním řemeslným jarmarkem. Během pátečního večera vystoupí americký influencer a popularizátor historické lingvistiky Arum v doprovodu harcistky Elady Raskové a na programu bude také koncert polské kapely Sturz. Připomeneme si osobnost polského krála Jana III. Sobieského a závěr večera bude patřit olomoucké skupině Plameňáci, která předvede ohnivou show.
1: To je pátek, co sobota?
2: Nádvoří muzea zaplní tradiční řemesla, regionální výrobky, hanácký folklor a hudba. Představí se držitelé titulu mistr tradiční rukodělné výroby i nositelé tradice lidových řemesel. Návštěvníci uvidí například krajkářství, košíkářství, pletení ze slámy, umělecké štukatérství, tkalcovství či řezbářství.
1: Poprosím rychlou odpověď, na co vy se osobně na řemeslném sobotním jarmarku nejvíc těšíte?
2: Já se těším na to, jak lidem ukážeme vlastně předávání řemesla mezi generacemi. Bude to vlastně jedno z témat toho jarmarku. Návštěvníci poznají rodiny, v níž mladší generaci navazuje na práci svých předků, například z kartáčnictví nebo uměleckém kovářství. No a doplníme také nabídku regionálními výrobky a současnou rukodělnou tvorbou, keramika, perníky, medové produkty, přírodní kosmetika, takže opravdu všechny zvu na řemeslný jarmark.
1: Zábava, tradice i zvyklosti v pátek a v sobotu v Olomouci přímo v centru města, v pátek večer hudba a tradice, v sobotu tradice, řemesla i folklor na nádvoří vlastivědného muzea v Olomouci. Říká Martina Vysloužilová z muzea. Marti, díky a akce vydaří, ať vyjde počasí, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Reklamní rozhovor končí a my tradičně pokračujeme za dalšími hity.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Novinky Rádia Haná.
4: Italské léto má dohráno.
3: Stovkám z vás jsme rozdali italskou kávu,
4: těstoviny
3: i sýry.
4: A hlavní výhra?
3: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
5: Zdravím Rádio Haná, jsem vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
4: Takhle se radovala Radka z Hranic.
1: Grácie, že jste hráli s námi.
3: A teď otázka.
4: Co dostáváte k svátku?
3: Kytku?
4: Bonbonieru?
3: Kafe?
4: Dobře.
3: Ale my na to jdeme jinak.
4: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
3: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
4: A víte, co nám dělá největší radost?
3: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Haná,
4: Skyrock
3: a Radio Metropole naladí 43 tisíc posluchačů.
4: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
3: Jsme vaše jednička.
4: Takové jsou zářijové novinky Rádia Haná.
0: Rádio Haná.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Šedé kontejnery v Litovli zmizí. Jak píše report CZ, město zavádí společný sběr vybraných druhů odpadu. Pojme je žlutá popelnice. Od 1. října do ní budeme moci v Litovli hodit plasty i nápojové kartony a kovové obaly.
2: Přerov aktuálně.
1: Na obnovu lesů poškozených suchem se chystá Přerov, a to v lokalitách Staměřice a Svrčov. Práce skoro za 1 milion korun se zaměří na lesy poškozené dlouhodobým suchem a vysokými teplotami.
3: V některých lokalitách s mělkou půdou a skalnatým podložím uhynulo až 90% vysazených stromků. Celkové ztráty na nově založených lesních kulturách odborníci odhadují na 30 až 40%. Realizace zakázky je naplánována na období od listopadu letošního roku do dubna roku 2027.
1: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová.
4: Hlas lidu.
1: Kdo by se mohl stát budoucím prezidentem České republiky? To zjišťoval průzkum Stemmark. Preferovaným kandidátem zůstává současný prezident Petr Pavel. Aktuálně by ho v přímé volbě volilo, či by jeho volbu zvažovalo, 52% voličů. Za Petrem Pavlem se v průzkumu umístil herec, hudebník a moderátor Marek Eben, který má volební potenciál 42%. A třetí místo v průzkumu obsadil premiér Andrej Babiš. Toho by volilo, nebo o tom přemýšlí, 40% voličů.
0: Sport.
1: Přípravné období před novým ročníkem Maxa Národní basketbalové ligy je u konce. Basketbalisty BK Olomoucko čeká v prvním kole nejvyšší soutěže tým BK Gapa Hradec Králové. Utkání se hraje v Prostějovském sportcentru, a to v neděli od 17 hodin.
0: Počasí.
5: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nám lokálně může začít mlhami, přes den už nám pak ale vykoukne sluníčko a bude skoro jasno až polojasno. Rtuť teploměru nám vystoupá k 20 až 24. Foukat nám bude jen slabý nebo mírný větřík. S končícím létem už se na výletech tolik nemusíme bát klíšťat. Podle odborníků bude jejich aktivita v sobotu jen mírná. Stejně tak by to mělo být i s komáry. Pokud ale vyrazíme na houby, které nám konečně pořádně rostou, raději se repelentem nastříkáme.
0: Nejlepší hudební výběr.
4: Byla půlnoc.